0: the way it goes.
1: Radio Spin.
2: Můj stál je hard jako hardcore, chodící protiklad hardčit s láskou. Makama tvořím, jako bych dělal artwork, abych byl tam, kde jsem se musel maknout. Dám flow na live show, když drum se nechápou zlá.

Děli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stírací.

that's me, myself, and I.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Dneska jste ve Spin ránu hráli o vstupenky na event s premiérou Zrádců.
2: Protože příští týden máš plus jedničku na Zrádce!
3: No super, to se budeme těšit s manželkou, vyrazíme.
2: Já, to bylo tak hezký. Co už ale tak hezký není, že jste docela prolhaný.
1: Mm-hmm, protože jsme se vás dneska ráno ptali na to, jaký jsou vaše největší lži.
4: Čau tady, jaký? Já nelžu.
2: Kecáš.
4: Já nelžu.
2: Strašně lžeš.
4: Jako možná to, že jsem hoci řekl akorát, že jí miluju, no.
2: Vidíš, z každýho vytáhneš aspoň jednu lež.
5: Tak za mě úplně nejhorší je, když seš u tchýně na jídle, totálně ti to nechutná, je to odporný, ale ty řekneš, že je to výborný. A jdeš tam příště a je to znova, protože ti to přece chutnalo, tak proč by dělala něco jiného, že jo? A ještě ti přidá do krabičky domů, bože můj. Čus.
1: Bráško. Ale víš, co je na tom to nejhorší? Že to prostě ze slušnosti musíš sakra celý dožrát.
6: Hele, tak když mi bylo asi 16, jsem v životě zahal nejvíc, jak to šlo. Jsem začal s holkou, kterou se mi to moc jako nelíbilo. Já nevěděl, jak z toho ven, no tak jsem prostě řekl, že se stěhujeme pryč, no. Akorát bylo blbý, když jsme se za 2 měsíce potkali na tom stejném místě, kde jsme se rozešli.
2: No jo, tady to vidíš, všichni chlapi lžou jenom kvůli holkám.
1: Je to tak, ale teď už... Konkláve ukončeno, přejdeme k rozloučení.
2: Zítra ráno se doufám probudíte všichni, abyste slyšeli moje chyběl jsem vám. Čus!
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

Pět hodin, 55 minut, máme tady páteček, 10. září, svátek dneska slaví Denisa, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u Rádia Spin přeju krásný, dobrý páteční ráno. Good morning. Tak já doufám, že ti čeká odpočinkový víkend a taky, že dneska nebudeš makat moc dlouho, no a my se spolu jdeme zatím podívat na to, co nás čeká v pátečním Spin ránu. Dneska si dáme takový krátký sportovní okýnko, protože se spolu mrkneme na to, kdo proti nám bude ve skupině v mistrovství světa v hokeji. Řekneme si taky, jak zařídit, aby ti někdo čeknul barák, zatímco ty jsi na dovolený. Čeká nás potom taky poznávačka, máme ready taky Celebrity Voice Lip, nebo třeba hru jeden na jednoho, a nebo, a na to se obzvlášť těším, protože co si budem povídat, budu si moc hodit nohy na chvilku na stůl, bude páteční mejdan s DJem Devcomem. Jak já miluju ty páteční rána. Miluju. No tak to jdeme odpálit a jenom ti ještě řeknu počasí. Co se týče dnešního rána, tak počítej s tím, že teploty jsou kolem 11 stupňů a je to poměrně hodně znát, jinak na východě České republiky by mělo v tuhle chvíli docela dost solidně pršet, takže tam počítejte s tím, že budete moc vyrazit nebo budete muset vyrazit v deštnících. Odpoledne počítej s tím, že by teploty měly být kolem 16-17 stupňů, místama polojasno, jinak pod mrakem, no a výhledově o víkendu v sobotu čekej polojasno až zataženo, teploty kolem 22, v neděli počítej spíš s tím, že by mělo sprchnout.

6 hodin, 6 minut, která posloucháš Radio Spin s tebou je dál taky domno a my se společně jdeme podívat na první dnešní zprávu. Dneska bych to otevřel tím sportovním okýnkem, hele, ať to máme rychle za sebou, víš, že já tomu sportu úplně neholduju, ale tohle to mi přijde důležitý, protože my se zastavíme u mistrovství světa v hokeji, který bude příští rok v Německu, protože byla teďka představená naše základní skupina. Takže s kým si to dáme? My začneme s Norama. To mi přijde vlastně docela jako dobrý začátek. Stejně tak jako pokračování, protože tam je Kazachstán. To si myslím, že bude docela jako easy going zápas, ale co mě trošku děsí, tak jsou Amici, ale ty pak samozřejmě můžeme napravit, protože dál ve skupině máme taky Itálii. No a nebo si představíme taky zbytek skupiny, protože tam máme dál Dánsko, Slováky a nebo třeba taky Kanadu. Jako takhle. Nebude to úplně ta nejjednodušší cesta, ale když do toho kluci šlápnou, když tam bude chemie, když to bude dobrá sestava, tak si myslím, že bychom se mohli dostat i pro medaile, ne? Protože já nebudu lhát, já se jako mega těším na mistrovství světa v hokeji, protože to je takový moje prostě každoroční guilty pleasure. No a když na tu skupinu tak koukám, tak jako prostě nějakou tu naději v to zlato prostě mám. No a když ne ve zlato, tak klidně ve stříbro, bronz, ale dál už nejdu. Jo, prostě jako medaile, ta musí samozřejmě být.

0: máme 6 hodin a 11 minut, pokračujeme spolu ve Spin ránu, no a začíná nám poznávačka. Jakou si asi tak trošičku pochopil podle toho mexického podkresu pode mnou. No tak my se jdeme podívat dneska na jeden film, který jsem si tak jako dneska trošičku vycucal z prstu po cestě do rádia, ale musím říct, že jsem si na to vzpomněl a vlastně, že ten film je takový moje dětství. A nejenom moje dětství, protože tenkrát jsem na to naučil i bráchy. A znáš to, jo? Když se prostě dítě kouká na nějaký film nebo na nějakou pohádku, tak to jede furt dokola. Takže byly časy, kdy jsem tenhle ten film fakt jako až extrémně nenáviděl. Ale musím říct, že když jsem si na to dneska vzpomněl, tak si říkám, že to je vlastně jako topovka a že si to budu muset během víkendu pustit. Tak pojďme na první ukázku.
1: Přišti mi to.
2: Meteorický roj, úniková akce.
1: Co je to úniková akce?
2: Když máš před něčím utíct.
1: Jenomže před čím přesně mám vlastně utíct?
0: Jestli tě podle první ukázky napadá, co by to asi tak mohlo být za film, tak určitě můžeš posílat svoje tipy, buď to na naše telefonní číslo, a to 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. No a kdyby ti tato ukázka úplně nepomohla, tak za zhruba 3 minutky si pustíme další dvě.

0: Dneska tady hádáš jeden naprosto úžasný film, nejenom pro děti, ale myslím si, že jako celá rodina si u toho jako v klídečku sedne a hezky pěkně se na to prostě může dívat celý odpoledne, hele klidně. Tak pojďme se podívat na ukázku, která tady zazněla pár minut zpátky, jak si ji připomeneme.
1: Přešti mi to.
2: Meteorický roj, úniková akce.
1: Co je to úniková akce?
2: Když máš před něčím utíct.
1: Jenomže před čím přesně mám vlastně utíct?
0: No a já jsem říkal, že jestli nebudete úplně vědět, co by to mohlo být za film, tak vám dám další dvě ukázky. Mám tady jednu odpověď, jednu správnou odpověď, ale víte co, já si ji nechám až na závěr té poznávačky, abych to nepropálil hnedka teďka, protože přece jenom chci dát šanci i ostatním spinnerům, který teďka třeba sedí v autě, nebo si třeba čistí zuby, ale přece jenom je ráno. Tak pojďme se podívat na ukázku číslo 2.
2: Kometa. Při přeletu si něco přej. To je ta nejlepší karta v celý hře. Jsem skoro na konci, hele, brzo to vyhraju.
0: No a dáme si taky tu poslední, která by ti měla dneska poradit.
2: Navštívili vás Zorgoni.
1: Co je to Zorgon?

0: Justin Bieber za náma a ty posloucháš Spin ráno s Domem. Dneska máme teďka 6 hodin a taky 20 minut. No a dneska tady hádáš jeden naprosto úžasný, nádherný rodinný film, ze kterého jsme se tady pouštěli pár ukázek. Tak pojďme si připomenout aspoň jednu z nich.
1: Navštívili vás Zorgoni.
2: Co je to Zorgon?
1: Snad nic zlýho. Jenom návštěva.
0: Tak a my se jdeme podívat na to, jak se tady v následujících nebo v předchozích minutách typovali. Začneme dneska u Michala.
3: Ale za mě by to mělo být Jumanji.
0: Michal typoval Jumanji. Jumanji to bohužel nebylo. Tak jsem říkal Michalovi, že by mohl ještě malilinko zapřemýšlet, takže Michal se potom ozval zpátky.
3: Vesmírné dobrodružství nebo něco takového to je?
0: Vesmírné dobrodružství už zní poměrně líp, přece jenom jsem říkal, že to je o dvou bráchách, který si zahrál jednu takovou zvláštní hru. Pojďme se podívat taky, jak tady dneska ráno typoval Stehno.
4: Čau, tady Stehno, hele, to je Zatura vesmírné dobrodružství na 100%. Díky.
0: Takže bychom to měli i takhle komplet, jdeme se podívat i za Štrudlem.
5: Hele, tohle to bude určitě Zatura vesmírné dobrodružství, tak jak říkal Stehno.
0: A už je vy snad jedete v autě vedle sebe, ale protože já si myslím, že takhle nezávisle na sobě o sobě mluvit, ale to je takový zvláštní. Jdeme se podívat i za Davem, protože Dave byl úplně, ale úplně, úplně první.
6: Hele, Zatura.
0: Zatura, no, je to komplikovanější název. Zatura, nebo vesmírné dobrodružství. Tak já můžu říct, že to je vlastně zkompletovaný. Je to Zatura vesmírný dobrodružství. Je to věc z roku 2005, takže už to mám nějakých 21 let za sebou, jestli kecám. Jo, 21 let počítám dobře. A musím říct, že furt to ještě jako hrozně hezky funguje. Že i dneska vlastně ty efekty, co tam jsou, tak jsou poměrně jako dobrý, dost

0: stačující, není to samozřejmě úplně jako Marvelovka nebo třeba Avatar, ale prostě jako myslím si, že takhle jako u toho rodinného filmu to docela hezky zahraje. Takže kdo jste neviděl, tak rozhodně doporučuji se na to podívat, protože je to fakt hezký film. Doporučuji to.
1: A řekneš mi to třeba ty.
2: Nikdy. Další hudební víkend je tady a na Rádiu Spin tě čeká dvojitá nálož tracků z labelu Ty někdy.

Radio Spin Dom, páteček, 11. září, svátek slaví Denisa, tak přeju všem Denisám ještě jednou všechno nejlepší. No a já jsem ti tady pár minut zpátky sliboval, že si řekneme, jak to udělat, aby ti někdo pohlídal barák. To je asi věc, kterou řeší hodně lidí, když se třeba jede na dovolenou, protože se třeba bojí, že jim někdo odnese věci ze zahrady, nebo třeba jim se bere kola z aut, nebo při nejhorším někdo vybílí barák, protože hele, nechceš se vrátit z dovolený a zjistit, že na tvojí televizi prostě kouká tvůj neoblíbený soused. Tak jak je na to? Je to úplně jednoduchý. Odblokuj si Wi-Fi, protože když ji nastavíš bez hesla, tak se ti u baráku najednou začnou scházet lidi. Budou tam postávat, dávat si tam pivo, dávat si kafíčko, posedávat tam, dávat si čilíček a vlastně se ten barák bude hlídat v tu chvíli úplně sám. Takhle to totiž vymyslel jeden týpeček v Ghaně a vlastně musím říct, že to je úplně geniální nápad. Zafungovalo to, no a jednoduše potom, když se vrátil potom zdovolený, tak tu Wi-Fi zase zaheslovat, že jo, hele. Ale je to easy. Za internet platíš pořád stejně a nemusíš se spolíhat třeba na tvoje nespolehlivý příbuzný.

0: Pokračujeme ve Spin Ránu, jak jsem říkal pár minut zpátky, dneska 11. září, svátek slaví Denisa, no a my se jdeme podívat taky na to, co nás čeká venku, protože i to je důležitý vlastně při pátku, protože kdy jindy by si chtěl prostě hezký počasí než v pátek, sobotu a v neděli. Tak já nevím, jestli tě úplně nesklamu, protože aktuálně by mělo být venku pod mrakem a teploty kolem 11 stupňů Celsia. Odpoledne počítej s tím, že se teploty trošičku posunou, ale nebude to úplně nějaký velkolepý vyšvihnutí, protože se zaseknou maximálně kolem 17 stupňů. Jinak by venku mělo být dnes polojasno až zataženo. O víkendu počítej s tím, že v sobota hlásí opět polojasno až zataženo, teploty kolem 22. V neděli už by mělo být na 21 a k tomu teda taky nějaký ty přehánky. Takže víkend úplně nic moc. Je znát, že to září už se tak jako probojovává prostě jako ven, ale přece jenom hele, léto za chvilku končí, takže ještě pořád si máme možnost trošičku užít, protože ty teploty jsou kolem 20, ale hele, ono to přijde. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak to vypadá aktuálně na silnicích a teda musím říct, že jezdíte poměrně ukázkově, protože tady žádnej fakápek nevidím ani v regionech, ani vlastně na dálnicích, což je vlastně jako velice dobře. No a když se podívám na Prahu, tak tady je to taková klasika, menší zádrhel tě čeká na Štěrbolský spojce, menší taky v ulici 5. května anebo v Holešovičkách, ale není to žádná úplně velká hrůza, víceméně Prahu aktuálně projedeš úplně tak, jak by si pravděpodobně potřeboval. Každopádně, kdyby si přece jenom na něco po svých cestách narazil, tak určitě dávě vědět, buď to pomocí čísla 210 32 30 30, nebo pomocí naší mobilní apky Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
1: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.

0: 38 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou jdál taky Dom, no a my spolu pokračujeme ve Spin Ránu, kde nám právě v tuhle tu chvíli startuje hádanka Celebrity Voice Flip. Celebrity Voice Flip je o tom, že dostaneš do éteru zamotaný hlas nějaký známý osobnosti, no a samozřejmě hádáš, kdo by se za tím zamoteným hlasem asi tak mohl skrývat. Tak pojďme se podívat na to, jak ten dnešní Celebrity Voice Flip zní. Dneska ti můžu prozradit, že tady hádáš jednoho českého zpěváka a taky herce. Víc už ti ale prozradit zatím nemůžu, jenom také, aby si se vydal tou správnou cestou, kterou já chci, aby si se do dalších vstupů vydal. Každopádně já ti ještě jednou pustím, jak ten zamotaný hlas zní, a ty můžeš potom začít hádat, kdo by to asi tak mohl být.
1: Nebo mobilní apka Rádia Spin.

0: Pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný hlas. Tak pojďme si ho spolu pro tuhle chvíli připomenout. Dneska tady hádáš jednoho českýho zpěváka a taky herce. Pojďme se podívat na to, jaký tady zatím máme tipy, a pokud se nepletu, tak tady mám tip od Štrudla.
1: Myslím si, jestli by to nemohl být Tomáš Klus.
0: Tomáš Klus není úplně špatný tip, přece jenom je to zpěvák, je to taky herec, ale dnešní Celebrity Voice Flip to bohužel není. Tam to Tomáš Klus zatím nedotáhl. Každopádně, co ti můžu poradit dnešnímu zamotanému hlasu, je to, že tenhle ten herec se objevil třeba v Ordinaci, což si myslím, že je poměrně taková jako docela zásadní nápověda. No a druhá nápověda, kterou tady pro tebe mám, je, že má svoji vlastní skupinu a nedávno taky udělal takový jako velký coming out o své orientaci. Více myslím, že ti asi ani nemusím prozrazovat, že už v tuhle chvíli třeba tušíš, kdo by to asi tak mohl být, tak postínej dál svoje tipy. No a já ti ještě jednou ten zamotaný hlas připomenu.
2: Nebo mobilní apka

0: pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který jste dneska hádali, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Tak, dneska se tady hádali jednoho zpěváka a taky herce. Zpěváka, který má svoji vlastní hudební skupinu, herce, který se objevil v Ordinaci v Růžový zahradě, a krom toho teda taky tenhle ten týpek pár let zpátky dal svůj coming out a oženil se s týpkem. Tak já si myslím, že asi bylo jasný už, kdo by to asi tak mohl být, tak pojďme se spolu podívat na to, jaký typy tady dneska během rána dál padaly. Tak začneme u Stehna.
1: Čau, tady Stehno. Hele, nemohl by to být Jakub Prachař? Díky a zdravím Štrůdlíka.
0: Jako Prachař si myslím, že úplně nepřišel s coming-outem, ale přijde mi docela hustý, jak se tady se Štrůdlem prostě posíláte přes rádio zkazíky. Jdeme se podívat taky za Anet.
2: Ahoj, jdeme. Je to Jan Cina. Zdraví Anet. Papa.
0: Tak ani tady to bohužel nedopadlo. Ale zas na druhou stranu už tam byl trošičku správnější směr. Jdeme se podívat taky za Kubajzem.
3: Prénádno spineři, tak voice flip je Milan Peroutka.
0: No, tohle už je takový zajímavější, jdeme se podívat ještě jednou za Stehnem.
1: Čau, tak Stehno, ještě jednou oprava, bude to Milan Peroutka, díky, ahoj.
0: Stehno a Kubajzi, je to přesně tak, je to Milan Peroutka. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a připomínám, že obě dvě hádanky si dáme zase příští týden, a to od pondělí do pátku, tak určitě buďte u toho, ale buďte taky dál u Spin rána, protože nás toho čeká ještě opravdu hodně.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na rádiu Spin.

0: 6 hodin a 55 minut, ty dál posloucháš Rádio Spin, dneska máme páteček, 11. září, s tebou je dál Dom. No a připomínám, že dneska má svátek taky Denisa, takže si nějakou znáš, tak ji určitě nezapomeň popřát. My za sebou máme první hodinku Spin rána, kde jsme tady měli poznávačku, měli jsme taky Celebrity Voice Live, řekli jsme si, jak to udělat třeba taky, aby ti někdo pohlídal barák, a to úplně zadarmo. No a co nás čeká dál, tak my tady za pár minut budeme třeba vzpomínat, ale podíváme se spolu taky do Mexika. No a samozřejmě nás všechny čeká taky ten konečný páteční mejdan, protože i na to se tady, myslím, všichni úplně těšíme. Takže nebudu to dál zdržovat, my se jdeme spolu podívat rovnou na to, co nás čeká venku, aby jsme se tomu tak jako trošičku přiblížili. Tak, co se týče aktuálního počasí, venku by mělo být něco kolem zhruba tak nějakých 11-12 stupňů Celsia. Převážně by mělo být pod mrakem. Na východě České republiky by mělo dokonce pršet, takže Brno, Velký Meziříčí, Jihlava, Olomouc, Ostrava, tam počítejte buď to s přehánka nebo s nějakým vydatnějším deštěm. Každopádně určitě vyražte v pláštěnkách nebo s deštníkem. Odpoledne počítejte s tím, že by už pršet nemělo, nicméně by mělo být lehce pod mrakem, občas by do toho mělo zasvítit sluníčko a teploty by měly být kolem 16. maximálně 17 stupňů Celsia, což není úplně nic moc takhle na pátek, ale jak jsem říkal pár minut zpátky, přece jenom už je to září docela znát.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

7 hodin 8 minut, teda posloucháš Radio Spin s tebou je dál. Dom dneska máme páteček 11. září, svátek slaví Denisa, tak přejeme ještě jednou všechno nejlepší. No a my se spolu jdeme podívat na další dnešní zprávy. A chtěl bych se zeptat na úvod, byl jste někdo někdy v Maďarsku? Já totiž ne, ale možná se tam příští rok pojedu podívat, protože Maďaři mají teď snad jednu z nejbizarnějších soutěží vůbec. Na hřbitově ve městě Nyírgyesújfalu, doufám, že se to přečte dobře, se utkalo 19 dvojic v kopání hrobu. Jo, jako chápu, je to dřina. Kopeš hrob podle přesných rozměrů, 1,6 metrů hluboký, 2 metry dlouhý a 0,8 metrů široký. No ale vítězná, ta nejrychlejší dvojice vyhrává 13 litrů. To si myslím, že docela jde za to, že vykopeš hrob. Takže Krištofe, jestli posloucháš, tak rozhodně namasti svaly, protože příští rok se spolu jdeme podívat do Maďarska, udělat tam takový trošičku bordel a samozřejmě reprezentovat Radio Spin.

Radio Spin Dom a teďka taky jedna taková připomínka, protože dneska je to 25 let, co si připomínáme útok na World Trade Center, kterým vlastně nikdo neřekne jinak než dvojčata. Mně to přijde vlastně naprosto neuvěřitelný, že už je to čtvrt století, co se tato smutná událost stala. Ale co se mi líbí je, tak je taková ta každoroční vzpomínka, kterou v New Yorku dělají. Jak prostě svítějí těma světlama do nebe, přesně z toho místa, kde ty dvojčata stály. A nebo třeba k letošnímu výročí, kdy dokonce znova v uvozovkách postavili z několika tisíc dronů právě oba dva ty mrakodrapy, což mi přijde fakt hrozně hezký. A hlavně je hrozně hezký, že i po letech to prostě člověka dokáže dojmout. Nicméně, jedna taková otázka do placu. Mě byly nějaký 3 roky, takže já úplně zaspomínat nemůžu, ale zajímalo by mě, co jste právě dělali, když jste zjistili, že se tohleto stalo a jaká byla třeba vaše reakce. Schválně mi dávejte vědět a pojďte trošičku zaspomínat na rok 2001. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Dneska tedy na Radio Spin tak trošičku vzpomínáme, a to na World Trade Center, který prostě před 25 lety zasálo letadlo a obě ty věže spadly. Každý si pamatuje tyhle ty dvě ikony, jako co si budeme povídat, prostě je to v každém starším americkém filmu, který se odehrává v New Yorku. Prostě stojí tam ty dva prostě brutální mrakodrapy, který už tam dneska bohužel nestojí. Každopádně zaspomínal tady Guma na to, když se stala tato velkolepá historická událost.
1: No hele, já jsem chodil už na základku a vzpomínám si, že v ten den, kdy se to stalo, tak naše škola hnedka vyhlásila jako evakuační poplach, jako trénink samozřejmě, nácvik. A vzpomínám si, že moje spolužačka úplně šíleně brečela, protože nám učitelka řekla, co se stalo. Že se to teď může stát všude po světě, úplně nás vyplašila. No a ta kámoška měla tátu ředitele, mámu učitelku a bráchu v 9. třídě, takže ta byla úplně totálně v háji. Ta brečela prostě, že kdyby narazilo do naší školy letadlo, tak že jí umře úplně celá rodina. No a samozřejmě všichni z toho byli v háji, že jo? Nikdo to tenkrát nechápali, co vůbec něco takový dlouho mohlo stát, no takže šílenost.
0: Jako je to šílený, co si budeme povídat, ono i dneska prostě jako i mladší generace, když se na ty videa podívají, tak prostě z toho samozřejmě jako nemůžou být jako v pohodě, protože prostě je to fakt jako obrovská událost, která se stala a vlastně jako změnilo to svět, co si budeme povídat. Každopádně, jestli někdo ještě vzpomínáte na to, co jste třeba v tu chvíli, kdy narazilo letadlo do World Trade Center, dělali, tak si určitě pojďte zaspomínat na 210 32 30 30 nebo v naši

0: Na Radio Spin dneska vzpomínáme na dvojčata, který před 25 lety spadli v New Yorku, a to po nárazu dvou letadel, který prostě do nich teroristi prostě s těma letadlama do nich nabourali. To si pamatujeme úplně všichni, nebo respektive známe to úplně všichni, protože to je fakt historický moment, který se táhne světem ještě dneska, protože tak jako fakt velká zásadní událost si myslím, že hejba se jdeme do teďka. Každopádně my se jdeme podívat na to, jak na to vzpomínáte a co jste vlastně v tu chvíli dělali. Jdeme za zachy.
1: Dobré ráno, ale tak to si pamatuju úplně přesně. Byl jsem školou povinný, respektive základkou, tuším, že druhá třída. Přijel jsem ze školy autobusem domů, máma na mě čekala na zastávce celá obračená. Ptal jsem se, co je, a máma říkala, že začala válka. Nikdo nevěděl, co se bude dít. Rozporuplný názory, pocity, a všichni jsme to sledovali v televizi, no.
0: Mám takový pocit, že o válce tady mluvil v mobilní apce Rádia Spin třeba taky Roman.
2: Krásné páteční ráno, doma Spin se tady Roman. Tyjo, 25 let od dvojča to letí jako blázen. Hele, já to jen naprosto přesně, já jsem tady dělal v bance s cennýma papírama. Přiběhla starší kolegyně hysterá, že začala válka, začala třetí světová. Díleři se hroutili jak balej trhy, takže to bylo celá adrenalin. No ale osobní milník, co jsem byl ve fázi stěhování se z Kralup, tak byl tam do Prahy, takže docela zajímavý vzpomínky. Hezký den všem a užívejte, čau.
0: Hustý, takže Roman už bydlí 25 let prostě v Praze, ale hele, v Kralupech, tyva, tak to jsme se museli potkat, sice mě byly teda jako 3 roky, Romane, ale myslím si, že tou dobou jsem tam třeba taky někdy občas na nějaký nákup třeba nebo k doktorce, takže třeba jsem se mohli potkat. No,

0: Radio Spin pokračujeme spolu ve Spin ránu, kde jste pár minut zpátky vzpomínali na 11. září roku 2001, kdy do World Trade Centra narazily letadla. A mám tady jednu vzpomínku taky od Roberta v mobilní apce Radio Spin. Ale Roberte, jestli mě slyšíš teďka, věřím tomu, že mě slyšíš, tak ta vzpomínka není celá, protože se ti povedlo nahrát jenom 30 vteřin, tak když taky ještě donahraj, za chvilku si to tady společně, když tak pustíme, každopádně, aby jsme neměli prostě páteční ráno jenom tak jako depresivní, tak mám pro vás samozřejmě ještě další téma, takže rozhodně dál zůstaňte u Radia Spin, protože vás budu v následujících minutkách ještě potřebovat. Každopádně my si jdeme taky připomenout, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by tam mělo být nějakých 11 stupňů Celsia a taky pod mrakem. Odpoledne počítej s tím, že teploty vystoupají, ale tak maximálně k 17 stupňům Celsia. Rychlá doprava na Rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuto chvíli jezdíte. A teda musím říct, že jezdíte pořád poměrně ukázkově takhle při pátku. Lehký zdržení vás čeká určitě v Liberci, a to na příjezdu po rychlostce v obou směrech, takže tam počítejte s nějakou tou minutkou navíc. Co se týče dálnic, tak ani tady to není žádný úplně velký špatný. Lehký zdržení ti čeká kolem Sadský kvůli práci na silnici po D11 po směru na Prahu. Taky se zdržíš na D7 na příjezdu a taky výjezdu z Prahy, jinak to není zas tak úplně nic hroznýho. No a když se podíváme na Prahu přímo, tak tady jako ještě rvolská spojka kvůli crashi. Stejně tak si dávej pozor na crash, který je v tuto chvíli, pokud se nepletu, na sjezdu z Trojského mostu na Povltavskou, nebo respektive kecám z Holešoviček na Povltavskou, takže tam určitě dávej pozor. No a kde se v Praze zdržíš, tak to je právě ta Štěrbovská spojka, Průmyslovka, a nebo třeba taky Povltavská a Dobříská. Jinak Praha nevypadá takhle ráno úplně blbě. Každopádně, kdyby cokoliv, tak určitě dávej vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: něco jiného, prosím, spinner.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Na Rádio Spin dneska vzpomínáme na velkolepou historickou událost, kdy se stal teroristický útok na World Trade Center. To znamená, že legendární dva mrakodrapy vedle sebe, dvojčata World Trade Center prostě po nárazu letadel spadly. No a vy dneska vzpomínáte na to, co jste v tu dobu dělali a co se vlastně dělo kolem vás, tak pojďme za Ivošákem.
1: Ahoj Dome, já si na to pamatuju moc dobře, já jsem tu chvíli začal pracovat a šel jsem skoro okolo studiového centra kolem Elektra, kde byla celá stěna televizí a všude to bylo, u toho hloučky lidí a mně to připadalo v tu chvíli, a možná spíš odstupem času, jako opravdu v americkém filmu.
0: Jo, jako to věřím, že to musel být jako hrozně silný zážitek, jako když jsi ještě v tu dobu byl třeba jako v obchodním centru. Ale musím říct, že zajímavou vzpomínku tady má třeba taky Robert, protože Robert byl v tu dobu v Norsku, tak pojďme se podívat, jak to vypadalo v Norsku.
2: Ahoj, já si například pamatám, že když se stala tato katastrofa, zrovna jsem pracoval v Norsku. A vlastne v ten deň, keď sa to stalo, tak prišiel za nami hlavný šéf a vlastne vtedy sa dva dni držal smútok, hej, tí nori držali úplne všetci spolu. Zhromaždili sa, vlastne nechápali, krútili hlavou, že ako sa to mohlo stať. Takže zle sa stane rýchlo, treba si hlavne dávať pozor. Treba jednoducho dúfať, že už sa nič také nestane a aj keď sa dejú horšie veci teraz, ale je to smutné, netreba na to zabúdať, no história je história.
0: To je taková hrozně hezká message, kterou tady Robert dneska nechal, že prostě není, prostě nemůže se na tyhle ty věci zapomínat. Takže tímhle tím bych to zakončil. No a my se za chvilinku spolu podíváme na další dnešní téma. Jsem rád, že jste zazpomínali. Děkuju za to.

Protože máme páteček, tak vím, že chceš tím dnem tak jako hezky pěkně proplout, dát si čivíček a nechce se ti už nic řešit, tak je potřeba si taky zvednout trošku tu náladu, že jo? Tak se jdeme podívat na další dnešní téma. Já jsem si říkal, že bychom to mohli udělat naprosto jednoduše a nekomplikovat to. A zeptám se tě, jak by měl vypadat tvůj absolutně dokonalý den. A aby jsme to úplně nejvíc nekomplikovali, tak to uděláme následovně. Popiš svůj dokonalý den třema slovama. To si myslím, že by šlo, ne? Jakože hele, kdybych to měl vystřelit od boku já, tak prostě bych řekl žrádlo, žrádlo a žrádlo. Ježíš, to by byl tak perfektní den, hele. Ale co, tvůj dokonalý den, to mě zajímá vlastně jako teďka vlastně jako nejvíc. Takže jaký tři slova bys volil? Asi očekávám jedno slovo, který si myslím, že se tady bude dneska jako hodně točit, takže nezapomeň na to, že jsme v rádiu, to je důležitý připomenout, a dej mi vidět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin, jak bys popsal svůj dokonalý den třema slovama.

0: Radio Spin, dom, taky Spin ráno a pár minut zpátky jsme tady otevřeli jednu, musím říct, takovou jako úplně jednoduchou věc, a to, že jsem se vás ptal na to, jak by měl vypadat váš dokonalý den podle, nebo kdybyste ho měli popsat třema slovama. Tak začneme dneska ráno u Matyho.
1: Čau, tři slova. Rodina, pes, hokej.
0: Takhle jednoduchý to je, hele. Rodina, pes, hokej. Víc si myslím, že teda jako asi není zatím potřeba, že všichni z vás už chápete, jak to bylo myšlený, takže určitě dávajte vidět na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Jestli je věc, která mě od Sary Dekas fakt jako hodně baví, tak je to právě v mojich snoch, který právě teďka dohrál. Každopádně my se jdeme vrátit ve směr ránu k našemu dnešnímu dalšímu tématu, a sice to, že se vás ptám, jak by měl vypadat váš dokonalý den, kdybyste ho měli popsat třema slovama. Tak jdeme se podívat za Sonikem.
1: No jednoznačně, manžel, pelech a žvanec.
0: Manžel, pelech a žvanec, ty krásu, ale co víc by člověk od toho nechtěl. Kato.
2: Ahoj, tady Kato, tak můj dokonalý den. No to je úplně jednoduchý. Ráno se probudím a nic mě nebolí. To mi bohatě stačí k dokonalýmu dni. Hezký den.
0: Dobre, to si myslím, že je taky naprosto legit, takže kdybys to měl popsat třeba slovama, takže jednoduše nic mě nebolí. Easy. Stehno.
3: Čau, čau, tady Stehno. Hele, tři slova jsou úplně jasný. Pivko, počítač a novej zaklínač. Díky.
0: Ok, hele, tady to vzal Stehno taky hodně jednoduše, ale mně se tyhle ty jednoduchosti vlastně hrozně líbí. Každopádně, kdybyste někdo chtěl dál popsat svůj dokonalý den třema slovama, tak určitě můžete. Buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
4: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na Rádiu Spin.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: No, aby jsme pořád jenom nekeceli, tak je samozřejmě potřeba si taky dát po delší době nějakou hru, že jo? No a to jeden na jednoho. No tak počkám si tady pár minutek na dva z vás, který cinknou na 210 32 30 30. No a myslím si, že hnedka potom, co si tady společně dáme Lil Darka a taky J. Cole, si myslím, že to můžeme rozjet. Takže si cinkni, no a za chvilinku jsme zpátky ve hře jeden na jednoho. Tak je.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 7 hodin 52 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Domino a startuje hra Jeden na jednoho, ve který se proti sobě dneska utká Tom. Tome, dobrý ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
1: Tak a proti Tomovi se dneska utká David. Davide, čus.
3: Ahoj.
1: Tak hezký ráno i tobě. Připomínám jenom pravidla v rychlosti, že pokud budete znát správnou odpověď, musíte nejdřív zakřičet svoje jméno a potom se nechat vyvolat, jinak přihráváte bod na druhou stranu. Já si myslím, že pravidla znáte, že jsou naprosto jednoduchý a můžeme jít na to. Jste ready?
3: Ano, jsme ready.
1: Výborně. Dneska nebudu mít úplně otázky, ale budu vám pouštět ukázky tracků a budete hádat, jaký tracky to jsou. Tak pojďme se podívat na ten první. Tak jaký by to mohl být track? No. Zatím to zní docela teda jako složitě. Dobře, tak pojďme si pustit ukázku tracku číslo 2.
3: Znám, ale mám okno.
1: Ajajajajaj. A co na druhé straně? Je tam okýnko nebo tam není okýnko?
3: Znám taky, ale taky neznám název.
1: No ale hoši, no tak. Dobře, tak pojďme zkusit něco jednoduššího.
4: Vidím to jako včera, bylo to jenom slovo. Jenom já a můj pocit, že to bude ono. Já jsem nepsal text.
3: David.
1: Davide.
3: Je to Hector a...
1: A? Ale no tak, hele, tak dobře, Davide, dávám ti půl bodík, ale jenom fakt jako z milosti. A uvidíme, jestli to teda rozlouskne ten poslední track, který tady mám schovaný. Pojďme na něj.

0: Tak co? Poslední track si myslím, že by to mohl být jako tutovka, ne?
1: Vokínko.
0: Vokínko. No nic, no. Tak...
1: Já si myslím, že interpret byl ten, co měl včera 30. výročí od smrti, Tupek.
0: No, ale tak. Máme aspoň Tupeka, Tome.
1: No, Tupek by to byl.
0: Tupek by to byl a písnička?
1: Fuh, tak. Vokínko číslo 2.
0: Hoši. No nevadí, ale tak jeden potlesk za snahu. Končíme skórem půlbodík a půlbodík, no hele, tak doufám, že to do příště vypilujete a doufám, že příště už to prostě bude nějaký zvratný skórem. Každopádně děkuju za hru, mějte se krásný víkend, čus.
1: Čau.

0: Na 59 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom. Dneska máme pátek, 11. září, svátek slaví Denisa, tak ještě jednou Denisám přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme přehoupnout do poslední hodky dnešního Spin rána, kde nás čeká už jenom pravda nebo lež, takže si určitě po výzvě za několik minut cinkni, no a čeká nás samozřejmě taky páteční party s DJem Devkomem. A já si myslím, že není věc, na kterou bychom se tady prostě v pátek těšili víc než na tenhle ten mejdan, takže rozhodně odpočítá poslední minutky, no a my se zatím jdeme podívat taky na to, co nás čeká venku. Aktuálně by mělo být venku nějakých 12-13 stupňů Celsia, pořád ještě teda tady předpověď počasí hlásí, že by mělo pod mrakem. Přísám, že jsem nekoukal ven, jak to vypadá, ale budu tomu zatím věřit. Každopádně odpoledne počítej s tím, že by se ty mraky měly lehce roztrhat, mělo by být polojasno, teploty kolem 16 až 18 stupňů Celsia. No a pokud se podíváme taky, co nás čeká o víkendu, tak zítra počítej s 20, taky polojasnem, v neděli opět 20, ale už by se to mělo trošičku strhnout k dešti.
1: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: 8 hodin 10 minut k tomu, ty nám posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál taky Dono a my spolu pokračujeme ve Spin ránu, kde už nám zbývají jenom dva resty. První z nich je Pravda nebo lež, která startuje za 3 minuty, takže potřebuju teďka jednoho z vás, abyste cinkli na 210 32 30 30. No a druhý rest, který ho tady dneska máme, tak není úplně rest, ale je to DJ Devkom, který už se tady připravuje a za chvilinku vám zahraje, takže cinkněte si do Pravdy nebo lži a hnedka potom začíná.

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: A hezky dobrý ráno všem u Rádia Spin, ještě jednou máme 8 hodin a taky 14 minut k tomu, no a právě startuje Pravda nebo lež, ve který se proti mě dneska utká Guma. Gumo, čus.
2: Dobré ranko.
1: Tak Gumo, ty už jsi tady dneska se mnou vzpomínal na World Trade Center a musím říct, že World Trade Center bude dneska ještě tématem pravdy nebo lži. Tak jsem zvědavej, jestli o tom víš něco víc nebo ne. Tak jsem zvědavej a pojďme teda na první otázku, jestli jsi ready.
2: No, uvidíme.
1: Tak jo. Ve vyšších patrech se budovy v silném větru kejvaly ze strany na stranu až o jeden metr.
2: To je pravda, tomu bych věřil.
1: Myslíš si, že jakože jeden metr je dost, tyba, to je...
2: To je ještě furt málo.
1: To je tři čtvrtě mě, ty vole.
2: To si myslím, že klidně víc, kámo, ale jako jo, metr určitě.
1: A okej, okay, tak...
2: To železo pracuje určitě, viď?
1: No tak jo, tak označujeme pravdu. A je to tak, je to pravda. Tak, otázka číslo.
2: Kolik to je přesně, máš to tam?
1: Jo, je to právě jako jeden metr zhruba, no.
2: Tak to je dobrý.
1: Tak, mrakodrapy měly v podzemí vlastní nákupní centrum tak obrovský, že bylo nejvýnosnější obchodním centrem v celém New Yorku.
2: Podzemí obchodní centrum, to si nemyslím, to jako nevím to, ale myslím si, že ne. Mm-hmm. Bylo obchodní centrum, a ne nákupní centrum. Nebo jak byla ta otázka?
1: Obchodní centrum, nákupní centrum je ve finále to samý, jakoby.
2: No, myslím si, že ne.
1: Myslím si, že ne, tak označujeme, že ne. A tady bohužel, byla to pravda.
2: To jsem si mohl skočit do Alzy, jo. Tak, to je dobrý,
1: tak, poslední otázka. Výtahy ve dvojčatech jezdily rychlostí až 30 km za hodinu a do nejvyššího patra tě doveze za 58 sekund.
2: Jo, to je jako hodně rychlý, ale vím, že tam byly rychlý výtahy, protože jsme se o tom jednou bavili nějak s kolegou. Tyjo, to ty si mi dáváš. Ale jo, jako asi jo, dám pravdu.
1: Ok, tak označeme pravdu. Myslíš si, že by tě nahoru doveze za 58 vteřin?
2: Ne, to ne, ale jezdili 30 km v hodině.
1: Hele, Gumo.
2: Je půl na půl, dáme ti půl na půl. Fakt jo, ty vole, tak jo, dobrý.
1: Kámo, to mi přijde jako hrozný nesmysl, ty vole, že prostě jako...
2: Je to raketa, no.
1: Takovej to... pater, tam bylo třeba, nevím, 107, 109 pater, něco takovýho, ty vole, jako ujet za necelou minutu, to je
2: jeden. Já si pamatuju, když s náma hrál ještě Roman, jak byla ta otázka, že když padá výtah a ty těsně nad tím dopadem nadskočíš, že tě to zachrání. Úplně mi to hnedka naskočilo.
1: Tak já si myslím, že určitě nezachrání.
2: Nevím, jak bys dopadl tady, no.
1: Myslím si, že nic moc, každopádně, Gumo, dneska je to tvoje.
2: Jo. Oj.
1: No tak jo, já ti moc děkuju za kolo, děkuju ti moc za hru a slyšíme se zase někdy. Měj se hezky, Gumo, čus.
2: Díky, čau, hezký ráno.
3: A řekneš mi to třeba ty.
0: Nikdy. Další hudební víkend je tady a na rádiu Spin tě čeká dvojitá nálož tracků z labelu Ty někdy. Polý Garant. Boy Wonder, Matis, hudební víkend s labelem Ty někdy. Ty někdy po celou sobotu a neděli.

0: hodina 20 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou dál taky doma. Máme pátek, 11. září. Svátek slaví Denisa, tak ještě jednou všem Denisám přeju všechno nejlepší. Dneska se přivoblíkněte, protože maximálky budou kolem 18 stupňů Celsia, což už je venku docela znát. Nicméně je tady chvíle, na kterou jsme všichni čekali a na kterou jsme se všichni těšili, protože mám už tady u Majko taky DJ Devkom a Viktore, čus! Jak se máš, bráško?
1: Hej jo, mám se dobře, jenom na tebe nevidím. Nevidím přes ten, jo, přes to rameno.
0: Já si plivnu pod nohy, abych byl trošku jako vyšší.
1: Dobrý, už to je lepší.
0: Každopádně, Viktore, než začneme se bavit o tom, co nás dneska čeká ve tvém setu, tak se tě chci zeptat na jednu věc. Já jsem se tady to dneska spinneru na to, že kdyby měli popsat svůj dokonalý den třema slovama, jaký tři slova by to byly?
1: Tyjo, počkej, tak já to rozdělím, jo? Nejdřív bych dal chill, nějaký jako,
0: chill, dobře.
1: Potom jídlo.
0: Jasný, takže
1: chálečky. A večer bych dal party.
0: Party, ty vole, hezky pěkně, ale chill, žrádlo, party, ty vole. Tak takovýhle je život DJ Devkoma. Každopádně, co nás čeká dneska, vidíme se tu.
1: Hej, dneska si dáme 100% grime set. Nebo možná ne úplně 100%, ale bude to hlavně grimeovej set. Vytáhl jsem tam nějaký songy, už se zase to plete mi jazyk.
0: No, to nevadí,
1: vytáhl jsem nějaký pořádný pecky ze svého starého playlistu, takže tak.
0: No ok, no tak já se na to mega těším, myslím si, že vy se máte taky na co mega těšit, takže Viktore, běž se rozehřát, připravit, yes, udělej si 10 dřepů, ať ti to hezky hraje, no a my koukneme mezi tím ještě na dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, podíváme se taky na to, co vás čeká v tuto chvíli na silnicích, tak začneme v regionech, protože tam se poměrně rozbourá, a to konkrétně v Brně, protože tam se bourá v ulici Elišky Přemyslovny. Bourá se potom taky v Ostravě, a to hnedka dvakrát, konkrétně v ulici Těšínská a taky Českobratrská. No a jdeme se podívat dál, a to konkrétně na dálnice, takže co se týče dálnic, tak D1 poskakuje na příjezdu do Brna, to je taková klasika. Lehký zeškobrtnutí na D1 tady vidím taky po směru na Prahu, a to u Turkovic, protože tam se bouráte, že tam určitě jezdíte opatrně, no a zasekneš se taky na příjezdu do Prahy po D7. Jinak, co se týče Prahy, tak tady se bourá na Pražském okruhu, a to mezi Chrášťanama a Řeporyjema, takže tam určitě dávej pozor. Pozor si dávej taky v ulici Argentinská, anebo třeba taky v Klemenský, protože i tam se bourá. Jinak se zdržíš aktuálně v Dobříský, na Barandiáku, anebo třeba taky na Štěrbovský spojce, taková ranní klasika. Kdyby cokoliv, tak určitě dávej vědět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin. Spin Radio.

0: Vodafone.com live set na Rádiu Spin.
1: 8 hodin 54 minut, teda posloucháš Rádio Spin, s tebou je dál Dom, no a se mnou už je ve studiu taky probuzený Krištof. Krištofe, čus!
2: Nazdárek, čau, čau.
1: Zdár, tyva, tak jak se ti stávalo, tak hele, prostě jako třeba v 7 ráno.
2: Kámo, dneska výborně, dneska v 7 a říkal jsem si, hej, prostě v kolem tý 8, že jo, pojedu, bude to paráda, stihnu devkomu v set tady ještě aspoň na chvilku. No, tramvaj stála 15 minut na krejcárku, takže bohužel jsem stihl tady poslední písničku, ale kámo, pak si to dám tady off éter, hezky ze záznamu si to pustím.
1: No a jak se ti líbil set? Aspoň teda ta poslední písnička.
2: Jo, set byl skvělý, kámo, zandal z toho víš jak, takhle, a ta jedna písnička, co jsem stihl asi na půlku, tak byla skvělá.
1: Viktore, jak se ti hrál?
3: No, tak na koho to dneska? No, kdybychom do toho furt Dome nekecal.
1: Ježišmarja, tak jsem měl prostě povídavou, no ty vole, já za to nemůžu, ale hele, jako třeba takový Luigi to ocení vždycky, hele. Luigi, jo, tady máme v mobilní apce.
4: Ej, zdravím Rádio Spin a všichni spinery v tomhle deštivém dní. DJ Devko, moje páteční bomby, jo.
3: Luigi to prostě
4: dobře,
3: vždycky zachraňuje.
4: Dobře, kámo. Mějte se a užijte si víkend, ahoj.
1: Taky užívej víkend, Luigi, ne, prostě hrál si skvěle, Viktor.
3: Ale nebyt, jako Luigi, to je taková psychická podpora, že vím, že vždycky, jakoby, když už nic, tak tady mám prostě Luigiho. Jakoby,
2: takže... Budeš takový jeho Mario.
3: To jsem nepochopil.
2: To je dobré, to byl vtip za dva rohy. Mario měl toho bráchu, že ho zeleného, jo, okay, Luigiho.
3: Okay,
2: to
3: nevadí.
1: No to nevadí. Viktore, děkujeme za party.
3: Já děkuju, mějte se krásně. A ještě vlastně teď jsem si vzpomněl, za 2 týdny, to bude rok, co tady hraju. Že bychom měli možná něco vymyslet. Takže teď nějaký... mě to jenom takhle napadlo. Jako.
1: Ty vole, bude oslava.
2: Nějaký speciálek.
3: Já upeču nějaký dort a
1: jo,
3: něco
1: prosím. Medovník upeč, nebo krtkův dort.
3: Promiň, ale medovník to jako.
1: To je pro začátečníky, chápu, ty přineseš Red Velvet, vole, mě je to jasný.
3: Uvidíš.
2: No a nebo tam mixneme, že jo, krtka do toho, tak do jo. Toho setu, to by bylo úplně nejlepší, víš?
3: To jsem taky nepochopil,
2: tam tyhle ty... No ne, na ten krtkův dort, že nemusíš péct dort, ale dáme tam jenom toho krtka.
3: OK.
2: Chápeš, bude
3: jestli
2: tam hrát
3: to... Jestli si to pochopili, spineři.
2: No jednoduše, bude tam hrát to... Okay. A do toho ten krtek udělá. Tady.
3: Jo, OK, dobře, tak jo. Ale budu s tím nápadem nějak pracovat.
2: Já bych to nedělal.
1: Já bych to z nás musí být dneska úplně, ty vole. Nejvíc matenej, ty vole. Krištofe, tak co, komunikátor, jak se těšíš, ty vole, písničky na přání?
2: Ty, já se těším náhodou. Já jsem celkem rád, že to mám takhle až na 9. Takže tady strávíme pěkně spolu ráno. Hele, podíváme se na spoustu novinek. Podíváme se třeba na jednoho pána, který si říká, no neříká, on se tak jmenuje, Kocián. A taky bych se rád zastavil u nového alba od Hunga Toxe, takže máme spoustu věcí na probíračku.
1: OK, takže hudební novinky v komunikátoru, samozřejmě si taky cítíte o svůj oblíbený banger.
2: Jejo.
1: No a my se koukneme ještě na to, co nás čeká venku, protože momentálně je tam poměrně zima, je tam pořád nějakých 13 stupňů Celsia, což není úplně jako ideálka, ale teploty budou stoupat, ale se nebudou stoupat, protože se zaseknou kolem 18, což taky není úplně banger, teda, co si budeme
2: 5 stupňů nahoru, to je dobrý.
1: Ale máme tady aspoň jednu radost. La la la la. La la la la. A Krištof začíná.
2: To jsem strašně rád, že Dominik tady pustí, kámo, voice, že týden končí, když já tady teprve jsem přišel.
1: Jo, ještě tě toho víkendu čeká. No tak jo, tak užívejte komunikátor s Krištofem, potom taky Spinek s Jirkou, no a my se slyšíme zase v pondělí. Mějte se krásně. Čus. Ahoj.

0: jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš.
1: Dostaň mě z ulice pryč.

Září svátek má Denisa, takže všem Denisám přeju všechno nejlepší. No a pokud si právě říkáš, že zním jako Vicky v hormonálním přechodu, tak ne, není to pravda. Já jsem Krištof, čau, dneska tady budu s váma já, dokonce i v pondělí, úterý, možná i ve středu, pokud se nepletu, ale to nám nic nebrání v tom, abychom si to tady pořádně užili. Tak já se dívám, co tady ta Vicky má, jo. Vidím tady nějaký písničky na přání, tak to víš, co máš dělat, 210, 32, 30, 30, nebo mobilní apka, normálně mi tam pošli nějakou voiceovečku nebo mi zavolej, já ti to vezmu a dáme si nějakou pořádný banger na přání. No a krom toho bych se s váma dneska rád podíval třeba na Huga Toxe, který vydal nový album. A co si o něm myslím, to ještě nechám tak, to si pořešíme až za chvilku. Nebo bych se taky rád podíval na jeden, řekněme, legendární návrat, ale takovej jako v uvozovkách legendární. To všechno za chvilku, tak zatím si můžeš třeba říct o nějakou písničku na přání.

0: 3.
1: Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin. Il y en a plusieurs loyers.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, s tebou je Krištof, máme něco málo před půl desátou a jdem si dát další, první písničku na přání, která poletí přímo za Aničkou.
1: Já bych chtěla Superstar od Kelina a Dolara, tak pořád to tady pro moji mámu.
0: Yes, posloucháte obě dvě?
1: Jo.
0: Zdravím mámu! Já jsem tam musel nechat i tu reakci, protože mi to přišlo strašně milý. Hlavně nechat takhle poslat mámě písničku, když spolu sedíte v autě, že jo, to je prostě super. A k tomu ještě Kalina, Dolara a ten Bengal Superstar. Ty kráso, když to vyšlo, říkal jsem si, proč se spojí někdo jako Kalin a Dolar, když to vůbec nemůže fungovat. Hej, miluju tu písničku a zní mi v hlavě vždycky, když ji slyším. Takže děkuju za to, že jsme ji sem pustili, protože dneska se ji určitě nezbavím.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu v regionech. Crash tady vidím v ulici Českobratrská v Ostravě, potom Velkomoravská v Olomouci, potom Elišky Přemyslovny v Brně. Co se děje? To jsou samý historický ulice, ty kráso. No, zachraňuju to Budějce, protože tady vidím crash na Rudolfovský třídě. Když se mrknu na dálnice, tak ty jsou prozatím bez větší nehody nebo zdržení. To se úplně nedá říct o Praze, protože tady crash svítí na ulici k Barandovu, další na Michalské ulici Praha 4, hned u výjezdu z jižní spojky, anebo taky na ulici Klimenská na Novém městě. Tolik doprava, pokud ty víš něco víc, co jsem já neřekl, tak 210 32 30 30 anebo naše mobilní apka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: Spin. Dáváš si Radio Spin, s tebou Krištof, máme tu hezký páteček 11. září, to znamená konec týdne. A co by to bylo za konec týdne bez nějakých těch písniček na přání, co? Tak si jdeme jednu dát přímo pro Petra.
1: Jestli můžu, tak já bych chtěl jednou turistu, ale asi všem, dáme to všem a ať nám to uteče dneska páteček.
0: Přesně jak říkám, páteček a jedni turisti od Pio Squadu. Co může být lepšího? Už jenom by to chtělo ty kráso vyjít na tu turistickou stezku po těch turistických značkách a úplně nejlíp, kámo, mít v batohu ten dobroučký turistický salám. Hergot, já už mluvím jako Dominik, co o tom jídle?
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem.
3: Na plakátě moje jméno Vec. Přišel jsem čeknout toto město.
4: Kde?
3: Rozjebat se jak zvěra.

0: Dáváš si Radio Spin, s tebou je na majku Krištof, máme tu páteček 11. září, svátek má Denisa, ale zároveň i Denis, co jsem tak zjistil tady podle našeho mysliveckého kalendáře, takže všem Denisám i Denisům přeju všechno nejlepší. No a jak jsem slíbil, já bych se teďka rád na chvilku zastavil u Huga Toxe, protože ten minulý týden vydal album s názvem Art. Já bych u Huga Toxe nechtěl mluvit o tom, že dával nějaký comeback, jo, protože si myslím, že Hugo nemusí nic dokazovat nějakým comebackem a nemusí se tady na nic hrát, prostě on má pevně ukotvený místo. Ale za mě to byl takový menší comeback, protože mi to hodně evokovalo jeho album Legální drogy z roku 2012. Ne úplně proto, že by to znělo podobně, spíš tím stylem, protože ta kombinace těch moderních, jo, úderných, zároveň vlastně i zábavných beatů, na kterých Tox střídá různé polohy, to je přesně to, co od Toxe mám rád. Takže vlastně Art na mě působí jako taková deska, která se úplně, jak to říct, nesnaží držet jedné barvičky. Ten Tox tady je chvilku absurdní, chvilku je minimalistický, chvilku je rapovej, chvilku zase skoro experimentální. A v tom si myslím, že je velká síla téhletý desky, protože nezáleží na tom, jestli máš rád tuhletu polohu nebo tamtu polohu od Huga Toxe. Tady na tomhletom albu si prostě vybereš to svoje a garantuju ti, že když si to poslechneš, tak si nějaký 2-3 tracky určitě uložíš, i když třeba nemusíš úplně všechny věci od Toxe. Takže určitě doporučuju. Jdem se ještě podívat, co dělá dnešní počasí, to se zatím nějak extra nemění. Po celé České republice průměrná teplota 12 stupňů Celsia a když si otevřu radar, tak vidím, že Morava je pohroužená pod rouškou mraků. Minimálně teda Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Pardubický i Jihomoravský, tam teďka momentálně prší, takže pokud lezeš ven, tak určitě vem dešník a nějaký pořádný holinky, protože to vypadá, že ten mráček je celkem velký. Co se odpoledních teplot týče, tak ty vystoupají maximálně někam ke 20 stupňům v Čechách a na Moravě by to mělo být něco málo kolem 15.
1: Spin Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz. Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
2: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Radio Spin.

Dáváš si Rádio Spin, pátek 11. září, s tebou je Krištof, svátek má Denisa, takže ještě jednou přeju všechno nejlepší. Hele, našel jsem tady na Instagramu jeden takový příspěvek, u kterého jsem se jako fakt udrbával smíchy, jo. Nějaký týpek prostě udělal back to school verzi českých reperů, no a ty repery obsadil do rolí ve škole. Takže hnedka první, co mě zaujalo, bylo, že na obrázku byl Sergej Barakuda a u toho je napsaný učitel psychologie a občanský výchovy. Strašně bych si přál Sergeje Barakudu jako učitele psychologie, kámo, to by bylo něco. Psychologie haslu možná tak. Pak jsem swipenul dál a je tam Hector jako ředitel školy. Kámo, Hector v tom saku, tam bys prostě nechtěl přijít do té ředitelny, tyjo, na kobereček, když si tam někde posprejoval zeď nebo tak něco. Jako další, tady je Dollar Prince a ten má na sobě photoshopem udělanou čepici a napsáno tam je kuchař ve školní jídelně. Tak já nevím, co Dollar Prince tady komu udělal, co ten majitel toho příspěvku jako má proti dolarovi, ale ty krásu vypadá s tou čepicí dobře a myslím, že dolar umí solidně dobře navařit. No a v neposlední řadě tady je OG Puff, chemie, fyzika, geometrie. No, k tomu asi není co říkat, jako taky si myslím, že to sedí. Normálně jsem si říkal, že bychom z toho potom mohli udělat téma, třeba v úterý nebo ve středu s Dominikem Hezky ráno, protože kdybyste měli obsazovat repery do školy, jakože co by učili, to si myslím, že může být hodně kreativní takhle po ránu. Tak když tak dej vědět do apky, co si o

0: řekneš mi to třeba ty.
1: Nikdy. Další hudební víkend je tady a na Rádiu Spin tě čeká dvojitá nálož tracků z labelu Ty někdy. Polý Garant. Ideál. Se fakt milu rap. Rest. Než zazvoní náš gong. Boy Wonder. Ukáž mi las. Matis. Dragi komický jak uragán. Hudební víkend s labelem Ty někdy. Ty někdy. Po celou sobotu a neděli.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Další hoďka, další songy na přání, ty posloucháš Radio Spin, s tebou je Krištof a tentokrát zamíříme za Jarkou, kterou jsem měl chvilku zpátky na telefonu a která měla takový trošku netradiční přání. Já to s vámi rozvedu potom.
1: Od Čupka a Michaela Jacksona Can't Kill Me.
0: A já jsem přemýšlel, hledal jsem tady písničku a říkám, proč tady nemám toho Tupaka a Michaela Jacksona? A pak mi došlo, no jo? Má vlastně Michael Jackson a Tupac nějakou písničku společnou a tak jsem začal googlit a našel jsem, že sice mají a že ta písnička opravdu existuje, ale že to je fanouškovský AI remix s jejich hlasama, který tu z pochopitelných důvodů nemám. Tím pádem jsem ale Jarce slíbil, že zahraju něco na stejný vibe, aby to chytlo něco opravdového od Tupaca. Upřímně přijde mi to jako škoda, že Tupac a Michael Jackson spolu nikdy nevydali písničku, protože to by byl banger. Dokonce, pokud si správně pamatuju, tak Tupac byl tehdy od Michaela pozvaný, byl nadšený, ale když přišel do studia, tak se Michael nějak spozdil nebo co. A Tupac to bral jako takový menší disrespekt, takže jsem to nakonec vykašlal. Velká škoda. Každopádně, vybral jsem tady Tupaca Hail Mary a komu to pošlem?
1: Bude to pro syna Michala a jeho dobrého kamaráda Rišu do Brna Rapotic.
0: Yes, posílám to tam, užívej. No a kdyby si ty chtěl něco zahrát, tak víš, co máš dělat. 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Krištofem. Machiavellian.

0: Rychlá doprava na Rádiu Spin. Když se mrknu na regiony, tak nehoda mi tady svítí třeba v ulici Náchodská v Novém Městě nad Metují, nebo taky v ulici Dobijášova v Liberci, jinak to vypadá poměrně fresh. Když se mrknu na dálnice, tady mi svítí crash na D1 na kilometru 173 ve směru Brno, jeden taky na D7 na kilometru, hnedka na prvním kilometru vlastně ve směru Praha. No a co se samotný Prahy týče, tak tady jsou crashe hlášený na ulici k Barandovu. Další crash je tady hlášený na Evropský, skoro až úplně u výjezdu na letiště. Co se nějaký zdržovačky týče, tak jediný, co tady trošku poskakuje, tak je pražský okruh u sjezdu na Beroun, ale tam si momentálně počkáš jenom nějakých 5 minutek.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin. Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytý. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytý. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových

0: dělám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Okrasný Přebor.

0: století.
1: Vzpomínám si, že ten den, kdy se to stalo, tak naše škola hnedka vyhlásila jako evakuační poplach, jako trénink samozřejmě, nácvik. A vzpomínám si, že moje spolužačka úplně šíleně brečela, protože nám učitelka řekla, co se stalo.
2: Přijel jsem ze školy autobusem domů, máma na mě čekala na zastávce celá obračená. Ptal jsem se, co je, a máma říkala, že začala válka.
0: Musím říct, že i takhle z vyprávění je to fakt hodně silný zážitek a mám z toho úplně husí kůži, brácho.
3: Já jsem tady dělal bance s cennýma papírama, přiběhla starší kolegyně hysterák, že začala válka, začala třetí světová. Díleři se hroutili, jak palají trhy, takže to bylo celá adrenalin.
0: No a pojďme se podívat taky na to, jak to vypadalo ve světě.
4: Já si například pamätám, že keď se stala tato katastrofa, zrovna jsem pracoval v Norsku a vlastně v ten den, keď se to stalo, tak přišel za nami hlavní šéf a vlastně vtedy se dva dny držal smutok, hej, ty nory držali úplně všetci spolu.
0: A musím říct, že Robert tady měl taky jednu hrozně hezkou message na závěr.
4: Takže zlo se stane rychle, treba si hlavně dávat pozor. Treba jednoducho dúfať, že už sa nič také nestane a aj keď sa dejú horšie veci teraz, ale je to smutné, netreba na to zabúdať, no história.
0: Ja si myslím, že lepší tečku už si dneska přát nemůžeme. Děkuju, že ste tady se mnou zaspomínali. No a my se slyšíme zase zítra od 6 do 9 ve Spin ránu. Mějte se krásně, čus.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ránu. Na rádiu Spin.

0: Možná CD doma, ale ty máš momentálně v uších Radio Spin, s tebou je Krištof, páteček 11. září. Pojďme si dát další song na přání, který tentokrát poputuje přímo za Michaelem.
1: Tady Krištof.
2: Aha. Ahoj Krištofe, tak co bys si chtěl zahrát?
1: Já sám nevím.
0: Tak to byl Krištof, prosím pěkně, jo. To byla určitě Michalova velmi povedená imprese mojeho hlasu.
3: Tak já bych tam dal něco od Super Crew, tak pár slyšit.
0: Jo. Jediný co, Michael, tak se trošku změnily okolnosti, protože já jsem tady poslouchal Super Crew a jejich song Party Shit, ale zjistil jsem, že bych to musel hodně, ale hodně míchat tady ručně, protože není vypípaný. Tak se nezlob, ale hodil jsem ti tam od Super Crew, dávej bacha, snad potěším aspoň tím. Komu že to pošlem?
3: Ale tebe do studia a všem ženským.
0: Tak, a tady jsem to ukončil. Michael, ty přesně víš, komu to pošlem. Já si nejsem jistý, jak moc to je korektní. Uvedl bych to možná tak, že to pošlem všem úžasným ženám, který mají dneska svůj den.

v noci lesem, vyskoč

0: mnou.
1: Rádio Spin ve tvých uších, pátek 11. září, už se nám ten týden pomaličku nachýlil ke konci, což je super, já se na víkend brutálně těším. Třeba i kvůli tomu, že máme v hudebním víkendu Ty nikdy, což to taky, to bude, kámo, to bude super. No ale, já jsem vám slíbil, když jsme tady s Dominikem předávali jednu zprávičku, která by mohla potěšit všechny, co v 90. vyrůstali. Protože, když vám pustím tuhletu písničku... Tak už si asi vybavíte tu legendární skupinu, která si říká Lunetic. No a mám tady pro vás geniální zprávu, protože Lunetáci slaví 30 let a na jejich říjnovém koncertě by se měl objevit i Martin Kocián. A pozor, není to zpráva jakože, no tak já tam možná přijdu, možná nepřijdu, uvidíme podle náladičky. Oficiálně je tam Martin Kocián pozvaný jako host. Václav Jelínek mu prej zavolal, nabídl mu vystoupení a Kocián řekl, že do toho prostě půjde. Takže původní čtyřka bude zase na jednom pódiu. Není to teda úplně velká nějaká spolupráce, je to na jeden koncert, ale i tak, kámo, je to tam. Takže pokud se tam náhodou vydáš, tak mi klidně dej vědět, protože mě by strašně zajímala ta atmosféra. Jestli teda Lunetáci začínali, kdy to bylo, 95. No, to jsem měl 10 roků do toho, než jsem se narodil, takže to šílenství kolem Lunetáků úplně pochopit nemůžu, ale chtěl bych to nastát, takže pokud tam náhodou budeš, tak mi potom klidně pošle na Instagram nebo klidně do apky tady Rádia Spin nějaký pěkný, nějakou recenzi, abych věděl, jaký to bylo. A já teda jenom doufám, že jednou takhle O2 Arenu udělá nějaká legenda mojeho dětství, třeba dětská zpěvačka Míša Růžičková, znáte ji někdo? To by byl banger. Já bych stál v první řadě, kámo, normálně bych tam stál, poskakoval a nejvíc bych si užil ten její hit, kde zpívá Hej ty, já jsem taky popelář, hej ty, kolik toho dneska máš? No, pojďme od Míši Růžičkový radši zpátky k počasí. Po celé České republice průměrná teplota 13 stupňů Celsia, ty kráso, dneska celkem chládek. Když se podívám na radar, tak momentálně nám prší na většině území Moravy. Takový lehký mráček nám tady míří i do Prahy a do středočeského kraje, ale je rozhodně menší než ten na Moravě, takže tady se nějakého velkého deště zatím bát nemusíme. No a co se denních maxim týče, tak ty v Čechách vystoupají někam ke 20 stupňům a budeme tady mít krásně polojasno. Morava, tam bude nejspíš pršet celý den a vypadá to, že tam bude maximálně 14 stupňů Celsia.

Rádio Spin ve tvých uších, pátek 11. září. Já jsem tak projížděl internet, co se kde děje. No a našel jsem, že opět probíhá hlasování na českýho Slavíka. Ty kráso, zase? Mně přijde, že ten Slavík je furt normálně. Ale co mě vždycky zajímá nejvíc, není úplně to, kdo vyhraje zpěváka nebo zpěvačku roku nebo hudební skupinu. Mě vždycky zajímá ten objev roku, protože tam je to zajímavý. Tam jsou ty jména, které můžou do 10 let ovládat celou scénu. No ale to je to vlastně celkem zajímavý. Máme tam zpěvačku Teru nebo Charlotte Gott, ty na sebe celkem hodně upozorňují poslední dobou. Výrazně víc bych teda řekl, že to je Charlotte Gott, ale co se nějakých zpěváků týče, tak je tam Slavíček, ale hlavně Gufrau, kámo. No tak, Slavíci, to musíte dát Gufravákům, to není možný, aby to nevyhráli. I když si vzpomenu na minulý rok, kdy objev roku vyhrál René Dank, který kámo podle mě rapuje díl než Ondřej Háma a Ondřej Sokol moderou Slavíky, tak bych se nedivil vůbec ničemu. Tak či tak, Gufravákům to přeju a pokud to nevyhrajou, kluci, nebojte, stejně vás tady na rádiu budem vždycky hrát. What?

0: Haha, chápu, Rudo, díky moc, kámo, no jasně, že se můžeme přesunout takhle hezky do víkendu. Já vím, že je teprve pátek, ale trošku si to natýzujeme. No a kdyby tě náhodou tahle ta písnička zaujala, což si myslím, že zaujme, protože Boy Wonder, ukaž mi lásku, to je skvělá věc, tak si určitě počkej na zítřek, protože tam máme potom takový bangry, jako jsou všichni možní Ideové, Vičové, Restové, Grandové, MCGové, zkrátka celý ty nikdy label.
1: Ladíš Radio Spin
2: a komunikátor s Krištofem.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu v regionech. Nehoda mi tady svítí v ulici Mašovická ve Znojmě, jedna taky v ulici Milady Horákové v Brně. Když se mrknu na dálnice, tak tady mi jediná nehoda zatím svítí na D1 na 173. kilometru ve směru Brno. Není tam žádný větší zdržení, nějakých 5 minut tak tam nabereš, ale nic extra. Co už je horší, tak je Praha. Tady nehody svítí dvě, a to na Pražském okruhu. Jedna na 24. kilometru směrem na D1 a druhá na 81. kilometru směr D1. A tady už kvůli tomu vznikla menší kolona. Aktuální zdrženovačka bude tak asi na 10 až 15 minut. Tolik doprava, pokud ty máš nějaký jiný info o tom, co se děje na silnicích, tak 210 32 30 30 a nebo naše mobilní apka.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: tam něco jiného, prosím, ty ne.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spé, nejvíc rapu v republice.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Rádio Spin.

0: Radio Spin.
1: Dáváš se Radio Spin, s tebou je Krištof. Pojďme se podívat na další písničku na přání, která tentokrát poputuje přímo do uší Anet.
2: Ahoj, ahoj, Krištofe, mohla bych tě poprosit něco, buď od Sodomy Gomory, nebo čistě od Řezníka, nebo od Desáda, prostě něco, co bude pustit. Díky, Aneta.
1: Anet, já naprosto chápu, děkuju ti za ten song nějaký. Hele, já chápu, Řezník, VHD, celá Sodoma Gomora, prostě to je něco, co se buď to musí brutálně vypípat a pak to nejde pustit, anebo to prostě zkrátka a jednoduše pustit nejde. Ale tak či tak, tady mám minimálně dvě písničky, které vím, že pustit můžu, tak jsem si dal takovej coin flip, jak říkáme my češtináři, hodil jsem si tady mincí, padlo to na Řezníka a Hadese a jejich song Drogstars, tak já doufám, že si ho užiješ, posílám ti ho přímo do uší a taky doufám, že třeba někdy uděláme takovou, jak bych to řekl, takový den s Řezníkem, kdyby se pouštěli všechny jeho songy, ale vypípaný, to by bylo super, určitě to by v tom rádiu podle mě znělo jenom píp, píp, píp.

0: Dáváš si Radio Spin, máme tu pátek 11. září, svátek slaví všichni Denisové a Denisy, takže všem Deniskám, Denisům, Denium, přemýšlím, jak ještě se říká Denisům, tyjo, prostě všechno nejlepší. No a pojďme se podívat na jednu zprávičku, která na mě vyskočila přímo na Instagramu Radia Spin, a sice, že Separ bude slavit 40. Což samo o sobě je celkem šílenost. Já mám pořád pocit, že když se řekne Separ, tak vidím toho mladého týpka, co právě vydal album Bulldozer, a lidi se ho brutálně jedou na repráčku někde v parku. No, Separ prostě oslaví 40 a oslaví to ve velkým, protože odehraje special koncert v pražské O2 aréně, a to už 28. listopadu. Jenže teďka Separ odhalil, kdo tam všechno bude, protože to je, kámo, obří seznam hostů. Tak hele, na pódiu se mají objevit lidi jako Izomandias, PTK, Sara Rikas, Luka Brasi, Pilsi, Rafael Gleb, Mike Spirit, Dame Smart, Čistichov, Strapo, Nereš, Sosein a Petr Pan. Bráško, tohleto, to není narozeninový koncert, to je obrovská přehlídka slovenského a českého rapu. Pokud teda všichni přijdou, doufám, že teda jo, to bude fakt jako crazy velká věc. No a jednoho takového Separa tady schválně mám. A vždycky, když to slyším, tak přemýšlím v té písničce, kdo je ta Svetlana Lampe. Kdo to je a proč zhasla, tyjo? Co to je? Jakože dozvím se tu odpověď v O2 aréně? Všetko zlé zhaslo jak Svetlana Lampe. Tak já nevím, jestli to je nějaká jeho holka. Jdeme se podívat ještě na počasí. Po celé České republice průměrná teplota 15 stupňů Celsia, tyjo. Nic moc. Vypadá to, že nám dokonce fouká nějaký menší větřík, a když se podívám na radar, tak tam momentálně prší na většině moravského území. V Česku jsou taky nějaký slabý mráčky, hlavně teda v Jihočeském kraji a na Vysočině, ale není to tak moc extra a vypadá to, že za chvilku se vyprší a ty mráčky odejdou někam dál. Tak či tak, pokud si z těchto krajů, nezapomeň deštník, nezapomeň pláštěnku a nezapomeň nějaký dobrý botičky.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

buď pyšná, podívej, všechno nám vyšlo, spali na mě limbo, mezi tím vyhrál jsem bingo. Očo synko, běžím jak dingo, z dola se jde těžko, ale nahoře je to fakt simple.

Dáváš si Rádio Spin, máme tu pátek 11. září, no a krom toho, že svátek slaví Denis a Denisa, tak tu máme taky jeden naprosto potřebný mezinárodní den. A to je mezinárodní den ustýlání postele. Jo, prostě existuje den, kdy si připomínáme, že bychom ráno měli vzít tu deku, trošku s ní zamávat, jo, a předstírat, že nejsme vůbec žádní bordeláři. Ono obecně teda to ustýlání postele je pro mě fascinující činnost, protože já teda jsem z toho tábora, který ráno vstane, většinou tu postel nechá tak, jak je, a potom, když teda odpoledne přijdu zpátky, tak si možná občas ustelu, když je to fakt jako naštve. A naprosto chápu i ten druhý tábor, že ráno vstanete a i když máte v celém pokoji bordelek v tanku, tak prostě zamáváte tou dekou, trošku ji složíte a najednou ten bordel kolem úplně zmizí, jo. Najednou přestane existovat, protože ta ustlaná postel prostě vypadá, že v tom pokoji máte úplně krásně uklizeno. Hele, jestli jste dneska ještě neuslali, máte dvě možnosti. Buď to můžete udělat a oslavit tak tenhle ten mezinárodní den, anebo můžete dál hezky žít v tom pokojíčku, který vypadá, jako by vás někdo ráno vystěhoval z postele násilím. I to je správně, kámo.

0: Spin.
1: Dáváš si Rádio Spin, s tebou je Krištof, no a pojďme se podívat na další přáníčko, který přišlo do apky, tentokrát do týpka, který se představil jako Makovec.
2: Zdar Krištofe, prosím tě, zahraj mi tam 50. Inda Club, nějakou pořádnou pecku, už tady z toho krejčího mě se motá hlava, hrajete to tady moc často, čau.
1: Já neboj, o to jsem tady, šéfe, aby ti zahrál přesně to, co tví uši potřebujou. Takže ti posílám jednoho Kalina Krejčího, doufám, že si ho užiješ, že to je přesně ta songa, kterou si... Ne, dělám si srandu. Pošlu ti tam samozřejmě 50. In The Club, abychom tady tu novodobou vlnu trošičku narušili tím správným old schoolkem.

Rychlá doprava na Rádiu Spin, začnu v regionech, tady mi nehoda svítí v ulici Rajsigova, snad to čtu správně, v Brně, jedna taky v ulici Pitera v Českých Budějovicích, jinak jsou ty regiony poměrně fresh. Dálnice tady pořád platí, že na D1 na kilometru 173 ve směru Brno probíhá nehoda, lehký

0: pomalu vracet do normálních kolejí, ale i přesto si tam počkáš nějakých 15-17 minut. Poskakuje taky D11 od 56 km a to kvůli práci na silnicím, tam si počkáš nějakých 10 minut. No a co se samotný Prahy týče, tak tady jedinou nehodu vidím na 24. kilometru na Pražském okruhu směrem na D1. Počkáš si tam asi 5 minut, jinak je ta Praha relativně a překvapivě fresh, ale pokud máš nějaký jiný info, tak 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.
2: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: Robin. Ty kráso, tak to byl předěl z DJ Snakea a Lajona do toho komunikátoru, že mi to normálně vystřelilo ze sandálu. Každopádně ty posloucháš Radio Spin, pátek 11. září. Máme něco málo po půl jedný, a to znamená jediný písnička na přání, která poletí za Jirkou.
1: Rohony ho s Manenem a pošleme to na Spartu a že děkujeme včera těm klukům z té Francie, že nám trošičku udělali radost.
0: No, nechám to bez komentáře, já nejsem ani Spartan, ani slávista, já jsem tu od toho, abych pouštěl pecky. Manene, Rohony, Letná, letí to přímo do tvých uší. Zpívám

0: Rádio Spin.
1: Dáváš si Rádio Spin, pátek 11. září a vzhledem k tomu, že se mi tady nakupilo ještě trošičku víc tady, chtěl jsem říct videovzkazů, ale oni to jsou spíš a voiceovko vzkazy, tak jsem si říkal, že ještě jeden v rychlosti přidáme, no a poletí to za Kubou.
2: Dáme Gleba, hele, nechám to na tobě, všem, který musí pracovat.
1: Jo, chápu, ale hele, pátek, páteček, bude víkend, já vím, že o víkendu se taky pracuje, ale aspoň ta myšlenka toho, že ten víkend tam je, by mohla trošičku zajiskřit, co? Vybral jsem tady Samé a Gleba, track Baggy, tak doufám, že si ho užiješ, posílám to tam, no a za chvilku už tady budu mít speciálního hosta.

0: Radio Spin ve tvých uších, pátek 11. září, svátek slaví každý Denis, každá Denisa, takže všem přeju všechno nejlepší, co to bylo za výraz, mám tady Máru, ahoj.
1: Ano, čau, Krištofe, no my jsme se tady bavili o tom, že Separ má 40 let, Ben Kristoval má taky skoro 40 let, a já jsem se tě ptal, kolik má Pitbull, tak ještě jednou řekni to číslo.
0: Já jsem říkal, že má jako solidně přes 50, třeba 52.
1: Je mu 45?
0: Jenom?
1: No, vypadá dobře, jako týpek vypadá furt od 20 podle mě stejně, jakmile přišel o vlasy.
0: Kámo, ten vypadá stejně od narození normálně, první co bylo zlo byla ta plešatá hlava a ty vousy, kámo, ti říkám.
1: Ještě s brýlema, ale se narodil týpek.
0: Ty sluneční brýle, že jo.
1: Mně přijde, že jako dom se s ním snaží trošku stotožnit, když na to tak vlastně koukám. Ta pleška by tam byla, myslím si, že i ty vousy, kdyby dom trošku zkrátil, tak tam jsme.
0: No a ještě ty taneční skilly, kdyby tam hodil.
1: To asi jen tak nebude.
0: Uvidíme. No, uvidíme. Já do něj zkusím hučet. No ale Separ slaví 40, jo, takže tady probereš, co tomu bude... Ne no, předcházet, ale co tomu bude nadcházet spíš.
1: No, on bude mít koncert v O2čku a dneska oznámil hosty, což mi přijde super a jsem strašně zvědavý na Gleba, protože Gleb tam bude taky.
0: Aha.
1: A to mi přijde skvělý, protože Gleb podle mě nikdy na takhle velký stage nebyl.
0: To je pravda, ty krásu.
1: A to bylo dobře vidět i na koncertu DJ Viče, protože tam byly spousta poměrně začínajících artist, jako je Bobby Blaze a jako střihnout si O2 arénu, to jako... To je docela slušný.
0: No, tak bude sranda.
1: Dobrá. Já se těším.
0: Na to se můžeš těšit, protože Mára tady s tebou probere a jdem se podívat ještě na počáso.
1: Yes.
0: Ale ty jsi teďka přišel, jak tam je?
1: No, je tam zima, musel jsem si doma dneska poprvé vzít bundu.
0: Fakt už bundu?
1: Už bundu, tady mám takovou. Okay.
0: A jo, vidím. Krásná, krásná. Má tam napsáno Mára je a zbytek nevidím.
1: Mára.
0: Jo. Já jsem to viděl, kámo. Super,
1: Mára je tam
0: super. Paráda.
1: Bobrovskýma
0: skvělý merch, kdyby si ho náhodou chtěl, tak můžeš přijít tady před studio rádia Spin. Mára ti ho určitě měl rád.
1: A podepíšu.
0: Každopádně, když se ještě podíváme na ty denní maxima, tak ty vystoupají někam ke 20 stupňům Česku a na Moravě to bude mít. Na Moravě bude maximálka 14 a vypadá to, že tam bude celý den pršet, takže užívejte krásný počasí, dejte si do uší Máru, protože ten vám to tady prostě vysvětlí. Tak čus. Spin Radio.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysokéškoly.cz. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysokéškoly.cz. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.
3: Rádio Spin jde s dabou. Rádio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný? Takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí.

Posloucháš Spin Extra, dneska jsem tady s tebou výjimečně já, Mára, máme pátek, konečně, já jsem se těšil, až tohleto slovo řeknu, tak doufám, že už to máš za pár, že už na tebe čeká víkend, no a aby ti to rychlejš uteklo, aby už jsme se mohli vrhnout do toho víkendu, tak pokecáme o Separovi, protože 28. listopadu, což není zas tak dlouho, oslaví svoje 40, což mi přijde naprosto šílený, a to speciálním koncertem v pražský O2 aréně. Kolik zbývá lístků, jaký budou hosti, to ti všechno řeknu. Čekají tě samozřejmě taky tracky na přání, takže objednávej do naší mobilní apky, případně volej naše číslo 210 32 30 30. Jsem tady na tebe ready a jdeme odpálit Spin Extra.

tak to je úplně přesně teďka moje nálada, když jsem se dozvěděl, že prostě konečně pátek a že zítra už máme víkend. No a my se ještě podíváme za Separem, jak jsem slíbil, protože Separ bude mít koncert v O2 aréně. Ne, že by mě překvapilo to, že už to má skoro vyprodaný ze 70%, ale mě překvapuje spíš to, že mu je 40. Ten týpek na mě prostě působí, že mu je něco přes 30 let. Takže držíš se očividně v dobrý kondici a do O2čka dorazí se vší parádou, a to už 28. listopadu, protože hosti vypadají naprosto skvěle. Těším se, nebo pokud tam půjdu, tak určitě kombo Gleb a

Tak na to bych se extrémně těšil. Izuman Díaz bude v O2 Areně trochu jako doma, protože ten se tam taky objeví. Prepáčte mi, že to je jako je. Všetko, čo máš, on koupil za svoje. No a možná se dočkáme taky i nějakýho oldschoolu, protože má dorazit třeba takovej Strapo. Určitě bude taky něco novějšího, jako je třeba Babe. Tam je třeba Petr Pán, nebo by mohl dorazit Hector, ale není tam napsaný. Teoreticky si říkám, že by to mohl být takový secret host, on zase říkal, že úplně koncertovat nechce, ale jsou to Separovy narozeniny, tak by se tam mohl ukázat třeba s trackem Výtah.

Rychlá doprava na rádiu Spin, začnu pohledem na dálnice, 5 minut na příjezdu do Prahy, po D5, 13 minut nabereš na D11, na 62. směrem na Hradec, je tam zužení, takže právě kvůli tomu, nehoda je potom na D1, 173. směr Brno a 6 minut nabereš ještě, nabereš 6 minut a 15 minut ještě nabereš na příjezdu do Brna po D1, zhruba od 180. kilometru. V regionech nehoda v Brně na Rejsigový, bouralo se taky.

0: na silnici 35 až 43 u Svitav, tady to je minimálně na 30 minut, je tady i kivadlová doprava, je to z obou stran, je to tam hodně divoký. V Praha, tak tady máme taky nehodu, a to na Klimenský, je to před nájezdem na Vlzonku, tam jak je ministerstvo dopravy a zemědělství, nehoda ještě na Libušský, a kde si určitě postojíš, tak je jižní a Štěrbolská spojka, obojí směrem na Průmyslovku. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info ze silnic 210 32 30 30 nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.

0: Poslám něco jiného, prosím, Spine.
1: Pojď to rozpálit, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Posloucháš Chill na Spinu s tebou, Spin Extra, Marku, musíš si uvědomit, že tady zaskakuješ místo Jirky. Spin Extra, já myslím, že ti to vůbec nevadí, protože struktura je stejná, hraju podle tebe, budu teďka plnit přání a budu plnit přání Honzovi, který poslal voiceovku do naší mobilní apky.
1: Čau, vím, že teďka není hudba na přání, ale jak jsi tam teďka zmínil toho Strapa, tak by ve volné chvíli tam mal kutím celou Strapa, už jsem to dlouho neslyšel. Byl by strašně hodný, jinak zdravím všechny spinery a přeju hezký víkend.
0: Takže bych byl takhle hodnej? Tak jo, tak klameš, protože můžu hrát tracky na přání, Honzo. Já ti moc rád zahraju, Strapo, Meres, klameš. Máš to tam, bratan, tak užívej.

Posloucháš Spin Extra, s tebou dneska výjimečně Mára, svátek dneska slaví Denisa, máme pátek 11. září, my jsme tady kecali o koncertu Separa v O2 aréně, který se uskuteční 28. listopadu. Za chvilku pro tebe budu mít třeba i koncerty, kam se můžeš vydat tady ten víkend, nebo dokonce i dneska večer, ale ještě předtím, tak bychom si měli vzít inspiraci z britské Kolumbie. Že o tomhle státě slyšíš úplně poprvé, není se čemu divit, já taky, ale je to provincie v Kanadě. A ty víš svoje, a proč bychom si z nich měli dodat inspiraci? Protože tam poprvé neposunou hodinky na zimní čas, což je cool v tom, že prostě nebudou měnit čas. Pojďme si ale upřímně říct mezi náma, zimní čas je prostě lepší, je to ten původní, je ten, na který jsme jako naše organismy zvyklí, takže to, že budou mít furt letní, vem čert, ale to, že to neměněj, mi přijde super. Jako u nás v Evropě furt se hádá zimní, letní, ne, prostě zimní, nechme zimní, buďme jako britská Kolumbie, necháme si zimní čas a když sem lidi přicestujou, no tak si prostě přeřídí hodinky, když není to tak těžký, že jsme v 21. století, ono se to určitě nějak podá. Podíváme se taky ještě na počasí. Aktuálně velký přeháňky na Moravě a Slezsku. Co se týká Čech, tak tady jsou pár mráčků, ale nevypadá to úplně dešťově. Dneska maxima 17 stupňů, bude zataženo celý den. Večer to spadne na 11, sobota bude kolem 22 a tak i neděle. S tebou Mára a Spin Extra pokračuje.

0: zněním a buduje dál střežit.
1: Čau, tady Anky a posloucháš Radio Spin.
2: Československá scéna Radio Spin.

Mára, 11. září, pátek, svátek dneska slaví Denisa. A jestli přes tenhle jako docela škaredý víkend nemáš co dělat, tak nejlepší věc za mě je se schovat někam pod střechu do nějakého klubu a pořádně si užít víkend. Za chvilku ti tady dám docela dobrý tipy, kam se vydat. Dneska můžeš třeba vyrazit do Brna, bude taky Stop Zeveling, nebo dokonce mám jednu akci v Bratislavě nebo taky ve Vídni, který určitě stojí za tvoji pozornost. Navíc dostaneš se tam za pár hodin, takže myslím si, že to je zcela relevantní. Každopádně Extra pokračuje, budeme si dávat taky tracky na přání, takže můžeš objednávat do naší mobilní aplikace Rádia Spin, nebo taky můžeš zkoušet volat sem ke mně do studia, telefon furt stejnej, 210 32 30 30. Teďka dáme ale doktora Dre, bang bang!

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček. Ležím a nejsem kreativní, nade mnou na straně zaspí otáček. Vytáhnu, podržím

0: Posloucháš Radio Spin a s tebou Mára, máme pátek, svátek dneska slaví Denisa a já jsem ti slíbil, že tím, že je takhle hnusně a úplně se člověku nechce nic dělat, tak ti poradím, kam se můžeš vydat za nějakou kulturou, respektive s nějakými rapovými koncerty. A začnu rovnou dneska, protože v Brně je Dorian, Elboy ve Flédě, start je dneska v 9 hodin večer, lístky jsem ještě koukal, že jsou, takže možná se dočkáš těch tracků.
1: Chytáme poslední slunce, pár dní a zase budeme felt v bundě.
0: A nebo třeba silnej hlad.
1: Žeru fresh bary, pálím pak, maniak postavím vzdušnej hrad, mám story jak příklad a slušnej tak.
0: Takže to byla zpráva pro všechny z Brna. No a pokud třeba máš volno i v sobotu, tak v mým hudu na Černáku, tak bude Stop Zevling, Vol 20, tak prostě to je rapová, hiphopová akce, už jako skvělou kulturou a skvělou historií. Moderuje to, myslím si, že Poeta, bude tam skvělá nálada, hlavně vstup je zdarma, co jsem pochopil, VIPko se jenom platí a ve VIPku se můžeš potkat třeba s 5-8G.
2: Německý VIP, ale vedle mě řidič, mám v důce brka a nemůžu žít. Nemusím měnit sila, vyšel s dobou na to, co jsem zažil.
0: A nebo třeba s Orionem.
3: Na pláži, jako doma jsem na pláži, běhám každý den na pláži.
0: Takže Stop Zevling, Černák, tuhletu sobotu. No a v Bratislavě jsem koukal, že v sobotu je Red Bull Dance Your Style After Party v klubu Šavko. Takže tam bych se taky třeba vydal, pokud jsi zrovna u hranic, nebo jsi třeba nás posloucháš ze Slovenska. No a ve Vídni je to trošku dál, ale furt si myslím, že to je v dojezdový vzdálenosti. I Love 90s Hip Hop and R&B. Je to ve Volkswagen Garden Pavilon od 10 hodin večer. A tohle to je prostě old school. A já vím, že tady old schooláci jsou. Vím, že posloucháte rádi starý hip-hop. Takže myslím si, že tohle ve Vídni může být naprosto skvělý. Tak to zváž a třeba se ještě někam vydáš. Každopádně my teďka jdeme na Viktora Šína.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice, a to konkrétně D11, kde čekáš kolem 13 až 15 minut na 62. kiláku směrem do Hradce. Je tam totiž zúžení. Nehoda je potom na D1, 183. směr Brno, tady kolem 6 minut. Dej si bacha na výjezd z Prahy směrem na Brno, zhruba od nějakého 10. kiláku se to začíná štosovat až samozřejmě na 21. kilometr. A taky před Brnem po D1, taky směrem od Prahy, to nevypadá úplně ideálně. Zdržení kolem 20. Co se týká regionu, nehoda je pořád v Brně na Racingový, bouralo se, nebo ne bouralo, ale je tam kivadlový provoz, já přesně nevím, co se tam stalo, ale vidím, že to tady je hodně červený na silnici 35 a 43 u Svitav, minimálně na 30 minut ze všech tří stran, jak ze 35, tak ze 43. Ještě se přesunu před Benešov na silnici číslo 3, tady nabereš kolem 5 minut směrem od D1, jinak regiony docela šlapou, ne, kecám, protože teďka tady ještě vidím, koukám na Mladou Boleslav, tady se zdrží na ulici Jičínská, a to kvůli uzavřenému vjezdu na dálnici na 44. kilometru. Co se týká teda hlavního města, tak tady je nepříjemná nehoda na jižní spojce, je to směrem na Průmyslovku, je to za Lanovým mostem, čekáš kolem 20 minut, kde se ještě určitě zdržíš, tak je Povltavská, Nusilák směrem do centra, taky Patočkova, nebo taky ještě Štěrboholská spojka. Ještě koukám na nehody, vidím jednu v ulici Frejova, blízko Vysočan, taky na Českobrodský, je to těsně před nájezdem na Štěrboholskou spojku.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin. Spin Radio.

0: na tebe.
1: Posloucháš Spin Extra, s tebou Mára, máme pátek, svátek, dneska slaví Denisa, no a i v tenhle ten čas hraju přesně podle tebe, ale budu hrát podle tří pánů Patrik, Karel a Jenda. Nazdar, pánové.
2: Čau, zdravíme všechny na rádiu.
1: A pánové mají před sebou velký úkol, protože vy jedete koupit fáby, pak jdete odtáhnout a pak jdete opravit. Je to tak?
2: Přesně tak.
1: Hele, co nejčastěji opravujete na autech, to mě zajímá.
2: No, asi motory, no, měníme.
1: Jako celý motory vyměníte, jo?
2: No.
1: Hoši, to už se ale jen tak nevidí, že by takhle byli některý jako pánové zruční jako vy.
2: No, je to tak. A samozřejmě děláme i všechno, co dám.
1: No tak možná si někdy tady kluky objednáte jako hodinový manželi, uvidíme. My jsme tady vybrali PTK, kurvy v pozoru, chcete to někomu poslat, věnovat?
2: Asi nemáme komu.
1: Nemáte komu? Tak já vám to posílám na cestu, ať vás nepřejede žádný vlak a hlavně ať dojedete do Mladý Boleslavy, OK?
2: Já možná vím pro koho, asi nejvíc jako Benešov a okolí, tak tam všechny pozdravujeme.
1: Dobře, tak zdravíme taky a už vám tam letí Patrik. Mějte se hezky, pánové, ahoj.
2: Jo, mějte se krásně, ahoj.

0: Rádio Spen.
1: Co? Ty král. Ty skvělá muzika. Ty, co to je za muziku? Jsem na ní zapomněl.
2: Jemna, ty vole.
1: No jasně, jasně. Já jsem si do... něco zapomněl v autě.
2: Proč tam nebyl, ty vole?
1: No jasně, no, já jsem tam chtěl přijít, já jsem na to zapomněl.
3: Tak musíš se přepočítat, frajerku, co?
1: Cože?
4: Jsi měl

0: Spin Extra, s tebou Mára, posloucháš Rádio Spin, máme pátek, takže konečně víkend za dveřma, ale podíváme se teďka na něco trošku znepokojivého, jo? Nedávno jsem ti říkal o vědcích, co vzali mrtvou mouchu, naskinovali jí mozek a podařilo se jim ji oživit, a to ve virtuálním světě. Prostě jí mozek vložili do počítače. Je to trochu creepy, protože výzkumníci byli jakože, dobře, udělali jsme tady skvělou věc, udělali jsme perfektní věc, víte co, dáme to na internet. Jo, normálně tu mouchu takhle vezmeme, ten její mozek naskenovaný a prostě dělejte si s tím, co chcete, zkoumejte, objevujte a tak dále. No, generace Z a generace Alpha je trošku známá tím, že nebereme nic vážně a všechno nám trošku jako uzatku, jo. Tak tuhle tu mouchu jsme vzali a dali ji do Minecraftu, jo. Slyšíš správně, do počítačové hry. A to ještě do těla pavouka. Takže ta moucha se prostě radši zabila, když věděla, že je pavouk, jo. Dali jí hrát Duma, Super Mario a jeden týpek jí dokonce donutil, aby se koukala na anime. Tak jako, jestli tohle není bizár, tak já už nevím co. Prej lítací auta říkali, že budou v budoucnosti. Haha, americký prezident, co je pedofil a moucha, co hraje Minecraft. No tak to nevymyslíš. Ještě se v rychlosti podíváme na počasí. Aktuální teplota je kolem 17 stupňů, bude se nám večer ochlazovat na nějakých 11. Pořád na Moravě docela dost prší a to hlavně taky ve Slezsku. Ty přáníky tam budou celý den. Každopádně zítra kolem 22, polojasno a stejně i v neděli. Spin Radio.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkikriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký a k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: Zaželezilo li se železo, či nezaželezilo li se železo?
1: Tohle ti jazyk rozhodně nezlomí. Československá scéna. Rádio Spin.

Posloucháš Radio Spin, s tebou Mára, Spin Extra a za chvilku pokecáme o South Parku. Já myslím si, že tady ten kreslený Seroš znáš, že to určitě někdy viděl. Já bych tady nejradši pustil nějaký hlášky, ale to je tak strašně sprostý, že jsem tady poslední 3 minuty jenom vyhledával nějaký věci, které by se daly teoreticky vycenzurovat a furt by to bylo vtipný, ale... Hele, to vlastně jako moc nejde a Bohdan Tuna je v tom opravdu skvělý. Ale proč se budeme bavit o South Parku? No, South Park se přejmenovává. Ano, bude měnit jméno a to oficiálně. Už to nebude South Park, ale už to bude South America. Proč, proboha? Změnil to Trump? Nebo proč se to všechno děje? S Trumpem to souvisí. Takže za chvilku se na to podíváme, v této hočce budu hrát taky ještě podle tebe, takže můžeš objednávat do naší mobilní apky, případně na našem čísle. No a za hočku taky startuje páteční pátračka, tak určitě se taky připrav, podívej se, jaký album třeba dneska slaví jubileum, který vyšlo třeba pár let zpátky, to ti možná napoví. Každopádně, teďka Rihanna.

Ven Extra s tebou Mára a nevím, jestli jsi taky sledoval jako já, co zase vyvádí americký prezident, ale bohužel je toho strašně. Přejmenovávání států, rybníků nebo průplavů, který vlastně ani nejsou jeho. AI grafika, kterou hází furt na Twitter, třeba uniformy pro americký vesmírný síly, jako od Hugo Vosse ve 38. Nebo podplácení voličů, jo, ale takový kobly byly u nás, jo, takže to zase není tak hrozný, ale Američani už ho mají dost a dokonce i tvůrci seriálu South Park. No a chystaná 29. sérka tohodle legendárního animáku už se nebude jmenovat South Park, bude se jmenovat South America. Proč? Protože ono, jak to vypadá v tom seriálu, to vypadá i v té Americe. Trump, je to vlastně na něj útok, na jeho Make America Great Again. No a až Trumpovi někdo vysvětlí, že si vlastně tvůrci z něj dělají srandu, tak bude chtít seriál zakázat, zrušit a tvůrce zneškodnit. Tak uvidíme, jak v Americe dopadnou midterms, podle toho se to pravděpodobně bude celý odvíjet. Každopádně South Park, já si ho ještě určitě užiju a doufám, že bude pořádně nadupanej a bude pořádně agresivní. Posloucháš Radio Spin? S tebou Mára.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnice. Přes půl hodiny na výjezdu z Prahy po D1 až na 21. kilometr. Půl hodiny taky na D10, 35. kilák před Mladou Boleslaví. Je to zhruba až na 40. kilometr, protože tady je zúžení kvůli práci na silnici. 3/4 hodiny na příjezdu do Brna po D1, zhruba od 178. kilometru. A na D2 je nehoda, 2. kilometr směr Brno. Co se týká regionu, tak crash vidím v Ostravě na Plzeňský, ve Zlíně se bouralo na třídě Tomáše Bati. Skáču do Hradce, tady je crash na Rašínově třídě, taky se bouralo v Litomyšli na Sokolovský a kvůli tomu i vázne D35, takže na to určitě bacha. Co se týká hlavního města, tak tady to je taky docela dost divoký. Před chvilkou mi volal Mike a říkal, že ta Praha to se nedá a já s ním souhlasím. Jižní spojka, nehoda u Laňáku směrem na Průmyslovku, čekáš od krče 20 minut. Zasekaná jižní spojka taky před Barandákem, Pražský okruh, 15. kilometr směr Ruzyň, kolem 5 minut. Vidím, že tady je nehoda na Dobřížský a Nádražní, takže na to určitě bacha. Pár minut taky ještě v Brusnickém tunelu a v Bubeneckém tunelu směrem na Troju. Vidím tady i taky nehodu na Pentilce, je to kousek od Patočkový. A jinak je to docela v cajku, ještě vidím zasekaný Nuselák směrem do centra, taky k Belská a v Holešovičkách. Ještě jedna nehoda, silnice číslo 4, je to samozřejmě na výjezdu z Prahy, čekáš tady kolem 25 minut od Strakonický.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkemní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.

0: Posloucháš Spin Extra, s tebou Mára, máme pátek, za chvilku odpálíme páteční pátračku, taky se ale ještě podíváme na Mikea Deana a Travise Scotta, že nevíš, kdo je Mike Dean. Mike Dean, největší americký producent, který produkoval ty největší bangry většině známým americkým rapperům Kanye West, Kendrick Lamar a třeba i právě Travis Scott. Takže se podíváme na některé tracky a podíváme se, jestli možná nevzniká jejich společný album. Každopádně ještě předtím nás čeká track na přání, ten bude pro Nadžu.
1: Čauky, my teď jdem z práce a chtěli by se zeptat, jestli by se nám na hezký zbytek dne nepustili Baila od Kojo. Děkuji moc, ahoj.
0: Nemáte zač, posílám na jednu cestu z práce jednoho Kojova.

Posloucháš Spin Extra, s tebou je dneska výjimečně Mára, máme 11. září, pátek, svátek dneska slaví Denisa. Za chvilku si tady dáme páteční pátračku, ale ještě předtím mám dobrou zprávu pro všechny fanoušky Travise Scotta. Protože je jasný, že pracuje na novém albu, to je jako definitivní. Co je ale na tom tak skvělýho a důvod, proč ti to tady říkám, je, že na tomhle albu pravděpodobně bude spolupracovat i Mike Dean. A teďka si říkáš... Kdo je sakra Mike Dean? Mike Dean je jeden z nejlepších amerických producentů. Produkoval tracky, já nejen Travisovi Scottovi, ale Kendrickovi, Drakeovi, A$APovi, zkrátka všem velkým áčkovým rapperům v Americe. No a u Travise Scotta se to podepsalo třeba na tracku Sicko Mode. Moje absolutně nejoblíbenější věc je Skeletons.

0: tak to je naprosto skvělý otevření alba. Tak uvidíme, jaký sound si pro nás Travis Scott a doufejme i Mike Dean připraví. Zatím se vůbec neví, kde album bude, nemáme zatím žádný singlovky, ukázky, nevíme nic. Ale 11. září si zapamatuješ, že jsem ti to poprvý říkal, že Travis Scott plánuje album. Podíváme se společně ještě na počasí, než tady odpálíme páteční pátračku, aktuálně kolem 18 stupňů. Na východě pořád přehánky, teďka u Olomouce, Jeseníku a Ostravy, ale postupně se to dostává dál na severovýchod, takže i z Česka to za chvilku zmizí. Zítra kolem 22, polojasno a stejný teploty a stejný polojasno bude i v neděli. S tebou Mára, Spin Extra pokračuje. Spin Radio.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkýkriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
2: Radio Spin, Death Double. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio, které...

Posloucháš Radio Spin. Dneska máme 11. září. Přesný čas je 16 hodin a 10 minut. No a ty posloucháš páteční pátračku. Jako každý pátek, někdo nám tady ze studia ukradnul album a jelikož já jsem jenom pouhej zelenáč, doufám, že mi dneska pomůžeš, abychom tohleto ztracený album nalezli. Naštěstí to nebude tak těžký, protože koukám, že už mi tady přistály na stůl hnedka tři obálky. No a vypadá to na první tři důkazy. Tak se jdeme na to podívat. Okej. Tak je to přesně 19 let, na den přesně, co tohle album vyšlo. Takže něco z roku 2007. Podívám se do druhé obálky. Okej. Už to vidím. Takže na albu je 14 skladeb. Dobře, celková délka 54 minut. No a třetí obálka. Už tam budu. Interpret je ze zahraničí. No, tři docela silný důkazy, tři silný nápovědy, takže interpret ze zahraničí, 14 zahraničních tracků, no a je to přesně 19 let, co tohle album vyšlo. Hele, já zatím moc nevím, jestli ty tušíš 210, 32, 30, 30, nebo naše mobilní aplikace Rádia Spin. Jsem zvědavej, kdo na to přijde dneska jako první.

Posloucháš Spin Extra, s tebou Mára a samozřejmě taky páteční pátračka, kde už jsme si ukázali a řekli tři nápovědy, tři důkazy, kterými tady přistály na stole, a to je, že dneska hledáme album, který vyšlo na den přesně před 19 lety, to znamená rok 2007, obsahuje 14 tracků a je to samozřejmě zahraniční věc. No tak krom toho, tak přišlo pár voiceovek, pár tipů, tak uvidíme, jestli budou správný. Já tady ještě, aby těch tipů bylo opravdu hodně a pak bychom se na to mohli podívat pořádně z hurta, tak hodím ještě jednu nápovědu, která mi tady přistála, a našel jsem tady dokonce sample. To znamená, že sample z jednoho toho tracku, který na albu je. Tak uvidíme, jestli ti tohle pomůže.

Tak to už by mělo být docela jednoduchý, já už asi tuším, co by to mohlo být, ale radši si ještě počkám na tvé dedukční schopnosti a případně volej 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka Rádia Spin.

0: Dáváš páteční pátračku, s tebou Mára, máme kolem 4:30, to znamená, že už bychom si měli odhalit to, co se dneska odcizilo. Album, který tady dneska hledáme. Ještě zopakuju to, co jsme se dozvěděli, a to, že hledáme album, který je přesně 19 let starý. Vyšlo na den přesně, a to v roce 2007. Obsahuje 14 tracků a interprety ze zahraničí. Taky jsme si pouštěli tenhle ten sample, který jsem tady vyhrabal. And I wonder... Tak uvidíme, jestli to stačilo, tak posílala voiceovku třeba taková Nadíž, tak snad.
1: Ahoj Máro, tak ta ztracená deska je to Kanye West Graduation.
0: Graduation máme poprvé, co takovej Ondřej?
2: To Kanye Graduation.
0: Graduation podruhý a co Michal a Leonka?
3: Ahoj, to Kanye West Graduation.
0: No a společně taky kdo šli ke Graduation. A je to samozřejmě správně, dneska se hledalo album Graduation z roku 2007. No a bylo kolem toho hodně emocí, což naprosto chápu, protože to, co se stalo teďka s Kanye Westa, není vůbec hezký. Mně se to taky nelíbí a vlastně jsem rád za to album Graduation, protože se aspoň můžu k tomu starému dobrému Kanyemu vrátit a vychutnat si tady těch naprosto krásných 14 tracků. Mimochodem, tady to album Graduation taky soutěžilo s Curtisem, s 50 Centem a bylo to takový napomezí, jestli vlastně ještě gangsta rap má sílu, ale neměl. Vyhrál Kanye West s novým soundem, s elektronickými beaty a taky se zajímavým hostem, jako je Chris Martin, Homecoming. Tenhle ten track si za malou chvilku pustíme. Každopádně... Rychlá doprava na rádiu Spin. Začnu pohledem na dálnici, a to konkrétně výjezd z Prahy po D1. Zhruba od 10. kiláku až na 21. čekáš kolem 30 minut, 5 minut taky na D10, na 35. před Mladou Boleslaví a 30 minut na příjezdu do Brna po D1, cca od 178. kilometru. Poskakuje taky i D2. Co se týká regionu, tak crash je na silnici 38 za Kolínem směrem na Kutnou Horu, čekáš tady od Kolína zhruba 20 minut. Nehoda je potom taky v Plzni na Studen a taky na silnici 20 na příjezdu do Plzně, tady si počkáš kolem 5 minut. Hlavní město, tak tady je toho docela dost, vidím nehodu na silnici číslo 4, čekáš od Strakonický aktuálně nějakých 20 minut, kde se ještě zdržíš, tak je jižní spojka na 22 minut směrem Průmyslovka od Krče, vidím taky zasekanou Vilzonku, taky Patočkovou, Bělohorskou, Pražský okruh, tady už to vázne od příjezdu po D5 a taky 15. kilák směr Ruzyň, kde se ještě zdržíš, tak je bohužel Českobrodská a to od Běchovic na příjezdu na Štěrboholskou spojku. Ještě v Holešovičkách to trošku vázne a taky Kulaťák v Dejvicích. Ode mě z dopravy všechno, kdyby si měl info 210 32 30 30 nebo naše mobilní apka.
4: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
5: Spin Radio.

0: něco jiného, prosím, spíme.
1: Pojď to rozpálit, pojď, pojď, pojď.
2: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: Ladíš chill na spinu, ne, spin extra, teď je to úplně jedno, chill na spinu, spin extra, za chvilku, spin Fražic, to je důležitý, 15 nejlepších tracků Etheru, Rádia Spin, ale ještě předtím stihneme track na přání a ten bude pro Štrůdla, čau Štrůdls.
1: Čau, zdravím.
0: Tak co budeš dělat o víkendu, důležitá otázka.
1: Hele, jak jsem říkal, zítra zápasí ve fotbale, tak třeba nastřílem nějak ty góly a bude zase další víra.
0: Budu ti držet palce, můj táta teďka hrál nohejbal a zvrtnu si kotník, tak prosím, buď lepší jak můj táta a nic si neudělej, OK?
1: Jaj, no, kotníky ty už já už mám tak 10krát vyvrklej ten pravý, ten už je operovaný, ten už je gumovej, no.
0: Tak to bych chtěl nějaký už jako železnej nebo kovej, to by tě žádný fauly už nebolely, ne?
1: No já to mám sešroubovaný doteď, mě to vlastně jakoby nevyndali, takže...
0: Takže jsi takovej kyborg. Výborně. Dobře, hele, tak budu asi spíš tvým protihráčům držet palce, ať o ně nepřijdou. Každopádně, my jsme tady vybrali Sergej a jeho track Styl, ještě s Mišálem, tak chceš to někomu věnovat, někomu poslat?
1: Hele, no asi prostě pro všechny, co zrovna poslouchají svým, tobě do studia, na zlepšení nálady, ať máme styl.
0: Super, tak jo, tak přeju ti taky hezký styl a měj se krásně, Štrůdleš.
1: Tak jo, díky, čau.

styl. Každopádně Spin Extra už pomalu, ale jistě končí, protože za chvilku tady odpalíme hitparádu Spin Fresh Hits. Dneska v premiéře, dneska se mnou 15 nejlepších tracků Éteru Rádia Spin, o kterých rozhoduješ ty jakožto náš posluchač na našich webovkách, ale to až za malou chvilku, takže doufám, že seš ready, doufám, že si svoje hlasy už poslal. Hlasování je totiž už dávno uzavřený a výsledky jsou připravený, takže já ti je tady za chvilku prozradím. Každopádně, ještě než se rozloučíme, tak zítra samozřejmě hudební víkend, to si určitě nalaď, my se uslyšíme v pondělí, no a jdeme se ještě podívat, jak to vypadá s počasem. No a dneska ty teploty byly teda fakt, nevím, nějak mě to asi nebaví tohleto počasí, abych řekl pravdu, 18 stupňů a ono to takhle bude už furt, že jo, protože už léto skončilo. Každopádně ve Slezsku ještě prší, Jeseníky, Ostrava, tam je teda poměrně velká přeháňka, každopádně do Prahy a do zbytku Čech i Moravy nic už nedorazí, je tady aktuálně 18 stupňů, večer 11, zítra polojasno 22, v neděli úplně to stejný, v pondělí taky, v úterý 25, no a pak se to bude držet už kolem jenom tý dvacítky. S tebou Mára a jak jsem slíbil, za chvilku hitparáda Spin Fresh Hits.

0: Spin. Posloucháš Radio Spin, máme pátek a to taky znamená hit paráda Spin Fresh Hits. Dneska jsem tady výjimečně s tebou já, Mára, vítám, ale samozřejmě i všechny, kteří poslouchají reprízu. Ta tady běží vždycky v sobotu v 8 hodin ráno a taky v pondělí v 7 hodin večer. Spin Fresh Hits v rychlosti 15 nejlepších tracků éteru Rádia Spin, o kterých rozhoduješ ty jakožto náš posluchač rádia. No a to samozřejmě na našich webovkách. No a aby byl seznam aktuální, aby se furt měnil a byl čerstvej, mám tady pro tebe dneska připravený i dvě novinky, které během hitparády přidáme a podíváme se na ně, ale samozřejmě to znamená, že se i s dvěma tracky musíme rozloučit a to jsou ty, který dostali od tebe nejmíň hlasů. Jako první je Lauci 1 a jeho track Paris. Trochu pomalejší věc, která tě moc nechytla a tím pádem i v hitparádě končí. No a druhý track, který vypadává, je Movie Stars, což je Krištof a Sergej B. Abych byl upřímnej, jsem za to docela rád, že to z hitparády vypadlo. Neberte mě špatně, ale mě to prostě nějak nechytlo. Přijde mi to spíš jako popárna, která se do hiphopovýho rádia moc úplně nehodí. Každopádně uvidíme, jestli tyhle ty dva třeba ještě něco vydají a chytne se to u nás v rádiu trochu líp. Vypadlíky máme teda za sebou a jdeme se rovnou podívat na 13. místo, kde se jen tak tak drží DJ Fate s Konvalinkou a s jejich trackem Co se děje. Pánové, kde máte hlasy? Sakra, když jsem to tady vysílal naposledy, tak jste byli úplně na špici ještě chvilku a možná se taky příští týden rozloučíme. Fate ale zajistil super nostalgický sound a F-ko prostě neminul. Extrémně mě baví refrén, co se děje, a dělá si vlastně srandu z celý mladý scény a přijde mi to super, mě ten track baví, tak doufám, že se s ním příští týden nerozloučíme. Tak si jdeme poslechnout 13. místo.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, místo 13.

Pobyt spolu budem profitovat. Já jsem David, proti mě stojí Goliáš, ukazuje sílu, než vytáhnu prak. Na začátku skoro sám, teď proti velký přesile, nikdy jsem nechtěl, aby z repu skončil bra. Bla, bla, bla, bla, bla. Co se hrupa děje? Co se děje? Co se děje? Co se děje? Bla, bla, bla, bla, bla. Jihlava Rebels, já dneska večer v domě.

0: Za mý lidi. Slovo je základ rapu, nebudu nikoho šidit.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 12.

0: Spin Fresh Hits.
1: 12. místo, tak to patří singlu k filmu Bojovník, tam se totiž spojila Pam Rabbit a Separ, název singlu Kletby. A poprvé, když jsem tady ten track slyšel, tak mi úplně nesed, ale teďka, jak jsem ho pořád poslouchal tady u nás na Spinu, v rotacích, tak si říkám, OK, chápu, je to dobrý, v kontextu toho filmu je to ještě lepší. Pam Rabbit, určitě jsem o ní teďka musel slyšet, protože byla dokonce na Bloodfestu, tam jí pozval sám Youngblood, což je jedna skvělá věc, a dokonce jsem teďka ještě koukal na její Instagram, kde Pam Rabbit má arménský kořeny, což jsem nevěděl, a když to byl arménský prezident, tak ona byla pozvaná na hrad, jakože to taková ambasadorka česko-arménských vztahů, což mi přijde naprosto luxusní, a nedokážu si vzpomenout, kdy nějaký český lomeno slovenský rapper, zpěvačka, interpretka byly na Pražském hradě, když tak mě oprav. Jdeme se podívat ještě taky na 11. místo, to nás čeká teďka, Simon Holly a Anky, Tolik emocí, trošku pomalejší tempo, zajímavý jako rytmizování slov, přijde mi to takový až jako frázování, jakože slovo, beat takový futuristický, hodně elektro, nevadí mi to, track o temných emocích. Hele, uvidíme za týden, jak tady ten track se ti líbí, jestli se udrží, neudrží. Já mu popravdě moc šancí nedávám. Doufám, že se platu.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 11.

0: de la misma mierda 35 veces. 35 veces vamos a ver la misma mierda.
1: Vidím, že máš smutný oči. Nechceš něco po mně náhodou. Tak nečekej, ještě slzy zmočím.

0: úsměv jako světlo ve tmě. Její zpátek se neproberou.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
2: 10. místo si připsala poměrně začínající svěží vlna takového R&Bho, popu, rapu u nás na scéně. A to je samozřejmě Mat 213, Viktor Kal a Mary April se singlem Smutný oči. Mě Mat 213 úplně zase nějak tak nesednu, ale Mary April a Viktor Kal nějak to prostě funguje líp. Nevím, jestli to máš taky, možná je to nějaká moje zaslepenost, možná to jsou jenom moje smutné oči, protože tady ten track je o tom, co nás trápí. Oči, co tě trápí, co tě pronásují, co tě nenechají spát, když se na tebe někdo prostě podívá tím upřeným výrazem, vidíš ty oči i ve spánku. Utrápená duše, plný skrytý významu, ten track sám o sobě je za mě skvělej, mám ho rád, jestli ho sám někdy pustím, na Mat 213, ještě na toho týpka musím přijít, ale já věřím, že to přijde. Jdem se podívat taky na dnešní první novinku.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits, novinka.
2: No a dnešní novinka je od kapely Vesna, čistě ženská kapela, která od folkloru přesuje až do R&Bčka s takovým rychlým BPM a jejich track ocení pravděpodobně hlavně Moraváci. Jmenuje se totiž Vínečko, takže možná je to takový důkaz, možná taková známka toho, že už si máš dneska večer udělat hezkej a klidnej večer, že si máš otevřít vínečko, třeba spaní a prostě už jenom dát nohy nahoru. Tady ten track tě doprovodí a udělá ti příjemnou atmosféru.
1: Hitparáda.

0: Hada Spin Fresh Hits.
1: Další místo patří Čávovi z LP a jejich track All Night. Díky tvým hlasům se dostalo až na 9. místo. Čávo, hodně rezonující jméno u nás na scéně. Mám pocit, že čím dál tím více týpek od toho, kdy byl v MacWrap, dostává nahoru a přeju mu to. Přijde mi, že to je mega dříč a tu jeho hudbu mám dost rád. I tuhle konkrétní, tady je totiž pomalejší flow. Ideální takový na večerní projížky po městě. Pustíš tuhle tu pecku, jedeš v autě, venku tma, za mě úplně ideální, baví mě ten beat, já si to rozhodně přidávám do playlistu. No a Roman s ním i dokonce nedávno nahrával rozhovor do Spin Talku. Ještě není venku, ale za chvilku určitě bude, takže až se to stane, samozřejmě budu ti dávat vědět. Na 8. místo se díky tvým hlasům dostala raperka Sosain a s jejím trackem Wifi. Ženský raperky, to u mě osobně budu mít vždycky jednodušší. Tím, že to jsou holky, jsem trošku pod pantoflák, ale protože to mají obecně těžší a náročnější se prosadit v takovém tom mužským rapovém prostředí. I když jsou samozřejmě výjimky, jako je Sara Rikas, já jsem tě nedávno upozorňoval na dvě začínající undergroundové raperky, jako je Noyada a Rosie. A Sosain už je raperka, která podle mě už má tu svoji base, už má takový docela pevný místečko, která se teďka už jenom bude tak trošku rozrůstat a ten její sebevědomý track Wifi to jenom dokazuje. Tak si to jdem užít.
0: Spin Radio.

Asi jsem rodinný typ. Když odešel fotr, tak jediný, co jsem chtěl, bylo, že ulehčit mámě. Naposledy jsem ho viděl u soudu.

0: Fresh Hits.
1: Tak máme za sebou i 7. místo, tam je tentokrát Nintendo Q&A společně na featu s Wen, což je slovenský rapper z Michalovců. Super klip, jak už bývá zvykem u labelu Million Plus. Takový dystopický, depresivní, možná až trošku nostalgický. Jako kdyby v něm něco nebylo v pořádku, jako kdyby v něm něco chybělo. K tomu se za chvilku dostaneme, ale co se s ním pere, je trošku ten sound, který na mě působí docela pozitivně. Takový styl jako trošku MGK, rock, pop, lomeno, rap, vůbec mi to nevadí, já tady ten sound mám moc rád a v klipu se dokonce objevuje i Izomandias, jakož to hlavní postava a možná to je to, co tam chybí, protože jestli víš, tak Izo má poměrně komplikovaný vztah se svojí berlínskou modelkou, přítelkyní, která se objevila i ve Varech. Nevím, jak to mají, ale možná je to něco, co je tam v nepořádku, to, co tam chybí, tak možná na tohle se odkazuje i celý hudební klip. Každopádně jdeme se podívat i na druhou novinku dnešní hitparády.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.
1: No a když už jsem tady mluvil o Izovi, tak jdeme se podívat za jeho dobrým kámošem a to je Patrik. Druhá novinka, kurvy v pozoru. Track, který totálně vystřelil, získal miliony streamů za 24 hodin, milion streamů, byl to myslím si, že i český nový rekord, teďka už to má přes 10 milionů streamů, fakt jako neskutečný čísla, na to, že to je singlovka a na to, že to využívá virální sound, je to fakt hustý. Možná je to právě i ten důvod, proč je to tak dobrý, protože virální soundy očividně fungujou, no a my si tady tu novinku jdeme vychutnat a jsem extrémně zvědavej, jak vysoko se to

0: příští týden umístí. Jak moc pro to budeš hlasovat, protože každý den 3 hlasy, jenom tvoje, tak jdem si pustit dnešní druhou novinku.
1: Hitparáda Spin Fresh Hits. Novinka.

0: Spin Fresh Hits. 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: A už nám začíná trošku přituhovat. 6. místo máme za sebou, tvoje hlasy ve velkém množství dostala Mary April Gufrau. Nechci, letní nadupaná věc, pecka, která mě baví, kterou mám v playlistu. Baví mě strašně i ten klip, který je hodně takovej jako hravej, pastelovej, super kamera. Myslím si, že to asi dělal někdo z FAMU, tím, že Hugo studuje na FAMU. Každopádně track je chytlavej, několikrát jsem se i načepal, že se ho broukám, takže fakt za mě skvělá věc. A když už jsme u klipu, tak v něm můžeš vidět i Romana Jakuba, našeho šéfa v rádiu Spin. Tak schválně, kdo ho najde, když tak to napiš do komentáře, já si tam občas kouknu, jestli to tam nikdo třeba nenašel. Než se ale podíváme na 5. místo, připomenu, že do hitparády Spin Fresh Hits můžeš hlasovat každý den, máš 3 hlasy, který buď můžeš dát jednomu jednotlivci svýmu oblíbenému bangru, anebo to můžeš rozložit mezi 3 svoje oblíbený adepty, oblíbený tracky, který máš rád, a tak zamíchat kartama, protože příští týden zase bude hitparáda a doufám, že bude taky jiný pořadí. Každopádně, jak jsem slíbil, 5. místo, a to připadá singlu Nová doba od Tlustýho Karla aka Fatty Pillow, hodně osobitý pohled na dnešní dobu a generaci. Je to takovej trochu beef na rapery, co se tváří, že mají prachy, ve skutečnosti ale třeba nemají prachy, kupují řetězy, flexí, a vlastně mi tenhle ten přístup sedí a baví mě. Jak jsme se tady poslouchali před chvilkou PTK, tak možná je to trošku taky na něj takovej jako lehkej útok, nechci to takhle úplně připodobňovat, ale Fety mě v tomhletom baví. I když se Patrika občas poslechnu, tak Fety mě v tomhletom přijde takový jako dospělej, takovej správnej, a že nastavuje takový příjemný zrcadlo, možná trochu jako i rest. Každopádně teďka Nová doba od Fetyho.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo 5.

0: Robin Fresh Hits.
1: To bylo čtvrtý místo z nového alba EUP, Exit Upalice, to znamená samozřejmě Izoman Dias na featu Velký ESO z Kazachstánu a to je Viktor Šín. Dřív bylo líp. Trochu navazuje na to, co jsem tady říkal o Fetim. Pohled na generaci, který se třeba starší nerozumí. Možná ani nechtí rozumět. Je to generace Alfa, generace Z, který prostě nejsou pochopený starší generací. Vracíme se taky trochu do minulosti, že věta dřív bylo líp. Je to opravdu tak? Bylo dřív líp? Nebylo to jenom proto, že my jsme byli mladí, bezstarostný život, bez závazků. Možná proto dřív bylo líp, protože nás nic netrápilo. Koukneme i na dnešní rubriku Flashback, ta nás vždycky vrátí v čase a podíváme se a připomeneme si jeden zásadní track od nějaký kapely.
0: Yeah! Hitparáda Spin Fresh Hits Flashback.
1: No a dneska se podíváme ještě jednou za Besnou a taky za Egem, jejich track Morávo. Naprostá pecka, která tady dobila trochu spin, měl jsem pocit, že ji hraju snad každý den na přání. Asi se to oblíbili i hlavně Moraváci, ale nejenom Moraváci, ale i třeba já, jakož to rodilej Pražák, tady tu věc mám moc rád, taková folklorní R&B věc, která má rychlý BPM. No a jsem zvědavej, jestli se k této pecce ještě někdy budu vracet třeba v trecích na přání, protože teďka jsem ji dlouho neslyšel, každopádně my si ji jdeme teďka připomenout.

0: Hits, 15 nejúspěšnějších československých tracků éteru Rádia Spin.
1: Hitparáda Spin Fresh Hit se pomalu, ale jistě blíží do finále. Odehrál nám tady teďka dvě místa. Třetí místo, tam je to track Kdo, Robin Zoot a taky Buka. Zoot sám za sebe, naposledy jako alter ego, co to bylo s Bukou, jako Ohanbí, ze kterým vlastně s těma alter egama se trošku roztrhl pytel. Každopádně teďka už se to tak hezky usadilo. Ze začátku, když jsem slyšel tady ten track, si říkám, poroboha, co to je hrozná blbost, ale naposlouchal jsem si to a nedám na to dopustit. Je to tak blbý, až je to skvělý, až mě to baví, je to vtipný. Sheen jako Buka je asi baví víc, já nevím. Samozřejmě, když se vracím k Sheenovým trackům, je to pecka, baví mě, ale Buka mi přijde jako i víc uvolněný, porušuje ty svoje pravidla. Hele, za mě mu to sluší víc. Druhý místo, co nám teďka dohrálo, tak to byla novinka od Refua, která vystřelila až na vrchol naší hitparády Spin Fresh Hits. Je to skvělá boombepovka, super flow, pozitivní věc a Refu zase na koni. Zase jsem o něm dlouho neslyšel a teďka zase se mi vrátil. Usměřování s holkou, další track o holkách, nevadí mi to, je to v pohodě. Saxofon na beatu, tak to by u Refua měla být taková tradice, to sedlo skvěle. No ale tím pádem zbývá už jenom jedno místo, a to samozřejmě první. No a nejvíc hlasů a pořád králem týhletý hitparády je Pauly Garant a taky samozřejmě Prago Union hledáše Rým. Garant, který ve svém tracku Harantštrasse popisuje, jak velký zlom pro něj byl, když přišel Kato k němu a pracovali na tracku. Jo, mám tady i ukázku lyrics. Kdyby tak věděl, co to všechno pro mě znamenalo, člověk, co od základu formoval můj projev v rapu. Soulová pozitivní funková věc, která vždycky zlepší náladu, nic agresivního, volná flow, track prostě skvěle šlape a já se prostě nedivím, že to u tebe vyhrává. Prago se svým důvtipem a lehkostí je super kombo pro libereckýho rodáka. Tak si jdeme užít poslední track. Děkuju moc, že jsi hlasoval do hitparády Spin Fresh Hits. Nezapomeň hlasovat a nezapomeň poslouchat zase příště.
0: Hitparáda Spin Fresh Hits. Místo první.

0: Paše, ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Hitparáda Spin Fresh Hit. Hitparáda Spin Fresh Hit. Zase za týden. Na Rádiu Spin.

Fajn Radio. Přemýšlíš, kam na vysokou? Vysoké školy CZ. Hledání nebylo nikdy snadnější. Vysoké školy CZ. Vyber si správně na vysokéškoly.cz.

0: Radio.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
2: Pověs je to na hřebík a na hřebík provaz. Na provazu je svečka. Dělám to přece pro vás. A zase další pondělí a nikdo vůbec netuší. Hlavu schovanou v polštáří brečíš, doufá, že tě neslyší. Ty máš bejt vzor, máš bejt hrdina, všichni to by slyší.

ty mý démoni, musím jim sloužit. Svlíkají mě z kůže, nemají se mnou žádný soucit. Přestaň mě soudit, každý má právo bloudit. Rozehnat mraky nade mnou a tiše se rozloučit. A pověz je to nářebí, já nářebí pro vás. Na provaz vesnička, dělám to přece pro vás. A pověz je to nářebí, a nářebí pro vás. Na provaz vesnička.

0: Hřebík pro vás, na provazu je smyčka, dělám to přece pro nás.
1: Pošlám něco jiného, prosím, zpěme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Spin.
1: Spin Radio.
0: Radio Spin jde s dabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Radio.

Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

jsem v tranzu, když se usmíváš, vidím celý můj svět, když se na mě díváš. Možná se změním, až děti mi dáš, dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s táma, navždy mě máš. Dostaň mě s

playback. Pikachu a vyskočilko na stage, ty koko. 100 000 za čo? Mindilis. Ne. Můžeš mi říct, brácho, že co tohle kurva je? Že sa jebu backstage jak vo Violente? Brácho, asi jo. Brácho.

0: zase.
1: Raz, dva, jsem zpátky.
2: Mami, dívej, tam na tý stage je tvý dítě. Neuvěřitelný příběh, já nevidím konec.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podrže

0: vyhraješ.
1: Tohle byl Štefko s trackem 130 kilo flow v pořadu Československý underground. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail czsk@radiospin.cz a třeba se tady příště spolu potkáme my.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na rádiu.

0: jako bych nikdy nesel.
1: OK, tohle je opravdu trošku crazy. A proto je potřeba udělat to ještě víc crazy.